Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Tohleto odpočítávání na začátku hitparády, tedy relaxády, je takový jako fakt hodně plný napětí a já se vždycky jako říkám do poslední chvíle, nějaký to překvapení mám, všechny novinky mám tady pořadí od desítky směrem nahoru, taky mám, takže jdeme na to, je to jasný, začít musíme rekapitulací z minula, abyste věděli, jak to tady vypadalo.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Nechci být příliš žoviální, ale tahle ta sympaťanda se jmenuje Madonna. Skladba Danceteria je z jejího posledního alba, který vydala vlastně v červenci, před pár dnama de facto. A minule byla třetí, na dvojce Žubel a Ocean House. Ale muzika mi přišla fakt jako naprosto pohodová. Bohužel jsme ji minulý týden měli naposledy, protože už tady byla 5 týdnů. A to, jak víte, pravidla jako říkají jasně, z kola ven nahrazuje novinka. A jdeme na jedničku. Spolu, jen spolu jsme byli minulé s Michaelem, to je takový hudební projekt, za kterým stojí Michael Foret. I on tady byl minulý týden vlastně po páté, tím pádem naposledy, takže je jasný, že dneska ho bohužel neuslyšíme. A neuslyšíme taky jednu ze 4 minulých novinek a to jsem byl docela překvapený, protože, jako jsem si říkal, ty brďo, takových koncertů, co má za sebou teďka, všechno narvaný, teď měl za sebou Letnou taky narvanou, a on se ten Marek Ztracený prostě minule nějak

0: Je teda pravda, že mě trošku odrazuje ten, jak to říct, ten název té skladby Obuj si mé boty, možná, že to na někoho působí úplně stejně. Každopádně Marek Ztracený se do dnešní desítky prostě nevešel. Ale je tam spoustu jiné muziky, který stojí za to, a jdeme hned od desítky směrem nahoru, protože na desítce je novinka z minule, zpěvačka, která se říká Jenny, ale v hudebním showbiznesu má takovou zajímavou přezdívku, a hned vám to i vysvětlím, Human Chanel, a jako získala si tuhletu přezdívku, protože cokoliv si oblíkla, fakt jako cokoliv, tak se během krátké doby, protože samozřejmě fanoušci a faninky, no spíš faninky, si to hodně všímali, tak to se během krátké doby vyprodalo. Je to takový jako spíš stroj na prodávání věcí a oblečení. Její příspěvky vlastně na sociálních sítích dokážou během několika minut ovlivnit prodejem modních značek po celém světě, takže co? Takže se samozřejmě každý snaží získat si pro sebe. Tak to je 10. místo. Krom toho, že to je modní ikona, tak taky zpěvačka Jenny. A na devítce máme Mimi Web, což je další sympatianda. Tí, když bylo tak okolo 15, ona se do té muziky dostala docela relativně brzo, tak jako dala tomu svoje, protože dojížděla pravidelně několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, a když už teda člověk tomu dá tolik, tak z toho samozřejmě musí časem něco jakoby vylézt. Její první hit se rozšířil na TikToku, sociální sítě prostě vedou, co si budem povídat, dřív než ho začala hrát většina rádií. Dneska už je to celkem běžná cesta k úspěchu, ale v době, kdy to začínalo, to znamená, kdy ona s ním vyjela, tak to byla spíš výjimka. Tak jdeme na to. Desítka Jenny a devítka Mimi Web a NCY.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Mimi Web, což je přezdívka v podstatě pro zpěvačku, která, já jsem s ní viděl pár rozhovorů, je fakt jako hodně sympatická, furt je vysmátá, hrozně vychechtaná a má hodně zajímavý hlas, takhle přimluvení. Při zpěvu taky, ale přimluvení to je ještě jako takový znatelnější. Každopádně my jdeme dál, protože před námi je vlastně první novinka v dnešní relaxádě, budou celkem 4. Ta novinka tady vždycky třeba nahradí něco, co vypadlo, nebo někoho, kdo vypadl v tom minulém kole, protože je takový pravidlo, že po 5 kolech, pokud písnička už prostě pak už nejde dál, nahrazuje ji novinka, vy máte z čeho opět vybírat. Takže jdeme na to. Patrik Malý a Sebastian, já jsem to hodně dlouho natahoval, než jsem řekl, že vlastně se jedná o českou novinku. Tohle to není jejich první duet společný, tak uvidíme, jak si skladba, která se jmenuje prostě jednoduše 2005, psáno jako letopočet, jak si povede. A hned potom si dáme Viktorii Monet, co si budeme povídat, tahle ta dáma, když získala Grammy jako interpretka, to znamená jako zpěvačka, tak si na to musela hodně dlouho počkat, celých 10 let, což v podstatě z ní dělá příklad toho, že trpělivost se vyplácí. Ona dělala muziku pro všechny ostatní, no a potom jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, možná i víckrát si udělala muziku pro sebe, zapěla jí a Grammy z toho prostě bylo. Takhle to začíná.
1: Novinka relaxády.

0: Sedávej zpěvačko v koutě, budeš-li nadaná a trpělivá, najdou tě. To je přesně příklad Viktorie Monet, kterou jsme si tady před chvilinkou pouštěli jako vlastně osmé místo. Je to tak? Minulé novinka. Dneska osmé místo, takže se vyplatilo. Dlouho psala pro ostatní, jen se dostala Grammy, tak už se to začalo valit. Každopádně jdeme dál, protože před námi je, jestli se dobře dívám, druhá novinka. Tam je Gracie Abrams, což je zpěvačka, která je velmi talentovaná. Nedávno vydala třetí studiové album Daughter from Hell. To je něco pro rodiče. A je to taková emotivní zpověď zpěvačky, která jako každý mladý člověk kolem dvacítky v dnešní době bojuje s nejistotou, osobním růstem a takovým tím turbulentním životem. Jednou si nahoře, jednou dole. Takže to je druhá novinka a hned potom to trošku rozjedem, protože je tady Lukas a Steve. Známá to dvojice, oba dva skvělí DJové a zajímavostí je, že oni normálně pracovali a co se týče hudby, tak to byl jenom jejich koníček po večerech. A ještě taková specialitka, oni na svých vystoupeních docela dost často improvizujou, to znamená, nemají žádný stálej playlist a hodně reagují na publikum. A to se mi líbí.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Lukas a Steve, dva producenti, dva DJové, na jejich pařbu bych určitě šel, hrajou na hodně takových těch větších letních festivalech a musím uznat, že to umějí a že to určitě taky umějí pořádně rozjet. Jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo, tentokrát bez novinek. Na 6. je chlápek, který má můj obdiv, protože jednak dělá svoji muziku, jednak k tomu má i vymakaný vizuální vystoupení, to znamená taková ta vizuální stránka těch vystoupení. Zvolil zajímavé jméno, protože on se píše, a teď to řeknu po písmenech, Adon X a S, ale samozřejmě čte se jako Adonis. Má to schválně takový ten modernější zápis, ono to přece jenom poutá. To je takový to, když dáte třeba do jména číslovku a podobně. Každopádně dneska 6. místo, je to vlastně nejvýše položená novinka, minule byl novinkovej, dneska na 6. místě, Cherry on your cake, tak jsem na to docela zvědavej. Já si prostě myslím, že ten se tam dostane do té první trojky strašně brzo. A hned potom na 5. Taky zajímavý sdružení, Chris Cross Amsterdam a spolu s nimi Luisa Sonza. Ten Chris Cross Amsterdam, to jsou dva bráchové a spolu s nimi ještě jejich dlouholetý kamarád. Možná si vzpomenete někdo na Chris Cross v 90. letech, to byli takový ty blázni, co nosili všechno na ruby a byla to docela velká móda v té době. A Luisa Sonza, ta je zvláštní tím, že ona vlastně natáčí hudební videa doma a dodneska patří mezi nejstreamovanější brazilský zpěvačky. Nevím teda, já jsem se na žádný její video nedíval, ale jestli je to dobře, a to se mrknu, jestli je do toho dobře rostlá Brazilka, tak jako to se nedivím, že je nejstreamovanější, že jo? Co si budem povídat? Tak jdeme na to. Adonis a Chris Cross Amsterdam.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: 6. místo.

0: si budeme povídat k dnešnímu, to znamená slunečnému počasí a vůbec k tomu létu se tahle muzika určitě hodí. Christos Amsterdam a Luisa Sonza a minulé sedmý, dneska pátý, to znamená jdou směrem vzhůru. Jak jsou tady dlouho? 3 týdny? No tak to si myslím, že na tu trojku ještě určitě mají. Uvidíme, závisí na vás, jak budete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o tom, co se objeví v té příští relaxádě. Ale to zase až za týden, to znamená příští středu od 18 hodin. Tak jdeme dál, před námi je další novinka v pořadí třetí. To je taková jako novinka plná tajemství, by se dalo říct, protože když bych vám řekl Lukáš Holoubek, tak vám to asi nic neřekne. Když vám ale řeknu, je tu Lukas, nová tvář české hudební scény, no tak budete aspoň trošičku zvědaví. Je to takový, nechci říct klučina, to by znělo blbě, ale je to prostě nová tvář české hudební scény, u toho bych asi zůstal, je pod dost velkým vydavatelstvím, který by si jen tak někoho nevzalo, takže předpokládám, že asi něco musí umět. Má už za sebou jeden single, který jako docela bodoval, teď přišel s trošku energičtější skladbou, která se jmenuje Dirtbag. Tak dáme se do toho, budeme mu držet pěsti, protože český muziky v uvozovkách zpívanou anglicky, tak jako těch tady není nikdy dost. Třeba se dostane do té základní desítky a půjde směrem nahoru. No a pak hned, ten střed s tou starou generací, by se dalo říct, jsou tady pánové, kteří jsou spolu více než 50 let. Jsou 4, jsou to legendy, jsou z Irska, jmenují se U2 a jejich skladba, která se jmenuje Street of Dreams, prostě dneska na 4. místě. Je to tak?
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Tolik YouTube, Street of Dreams, když se podívám do pořadí, do toho dnešního, tak je to čtvrté místo, bramborová medaile, to musí být kluci hrozně naštvaný, doufám, že jim to nikdo neřekne. Každopádně proslýchá se, a já jsem to na pár hudebních serverech i čet, že tohle je vlastně taková jakoby předzvěst nového alba, ale oficiálně to ještě nikde nepotvrdili, že by snad na podzim mělo něco nového vylíst. Uvidíme, Street of Dreams čtvrtý týden, tak doufejme, že do toho příštího týdne se ještě na ten stupeň vítězů pánové podívají. Teď ale jdeme dál, protože před námi je čtvrtá novinka, zpěvačka, která je z Polska, tedy od našich sousedů, má za sebou relativně dost hitovek a člověk by z těch písniček ani neřekl, jakože to je polská zpěvačka. Čekali byste tam nějaký to šišlání a tohle to jde pak. A Blanka naspívala spoustu skladeb, které jako se chytaly. Nejznámější třeba si možná vzpomenete Solo, to jsme i nedávno měli, nebo nedávno, prostě je to už pár týdnů, ale měli jsme ho vytparádě a vedla si docela dobře. Tentokrát se vrhla do fotbalové melodie a protože tomu já moc nerozumím, tak to prostě a jednoduše jenom pustím. Tak v zápětí za tím bychom měli mít zajímavou dvojici, Justy a spolu s ní zpěvačka Sam Harper. Mimochodem Justy je sice DJka a producentka, která pochází z Litvy, dlouhodobě ale žije v Dánsku. No a když se dali tyhle ty dvě dohromady, vznikla z toho skvělá muzika. Za chvilku si to pustíme.

aktuálně třetí místo Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, a přesně tak, jak jste ho seřadili na www.radio-relax.cz, a tam budete hlasovat i na ten týden příští, protože tato hitparáda je jenom podle vašich hlasů, nic jiného zatím nehledejte. Líbí, nelíbí, dám hlas, nedám hlas, a uvidím se příští týden, jestli se ten můj favorit či favoritka dostane do těch předních míst. Každopádně to už jsme na stupních vítězů a jdeme na dvojku, a na to jsem se docela dost těšil, protože tam je moje oblíbenkyně, jako nerad to říkám, ne, že bych ji chtěl ještě posunout nahoru, nevím, má před sebou poslední týden nebo dva, ještě uvidíme, ale je to Madonna, to já mám prostě rád. Jako, i když říká se o ní, že ta její muzika je pořád stejná, ale já tvrdím, že to není pravda, že ona vždycky s něčím experimentuje a ještě k tomu má jako vždycky úžasnou show, a tu koncertní vůbec. Jinak nedávno vydala nový album, to je jasný. Na ten věk, který jako má, tak je ten zvuk je úžasný. Pravda je taková, že ten zpěv je trošičku jako furt stejný, ale mně se prostě líbí. Takže Madonna Danceteria, navíc je to taková jako podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svou hvězdnou kariéru, která trvá v podstatě do dneška. Tak držím pěst. Má před sebou ještě, no říkám, jeden nebo dva týdny. Minule z třetího místa na dnešní druhé. Budeme držet pěsti. Jdem na to. Druhé místo. Madonna. Danceteria. Relaxáda. Relax Radio. Druhé.

0: zákulisní informace a drbíky říkají, že Madonna prý přišla kdysi dávno do New Yorku s 35 dolary v kapse. Dneska asi měla nějaký dobrý sporožíro, protože jich má drobátko víc a myslím si, že nějaký existenční důvody jako vůbec asi jako nějak nejítne to. Nemám to správný slovo, ale prostě jednoduše už je to nezajímá. Jdeme dál, protože Denseteria to bylo druhé místo. Z třetího na druhé. Držím jí pěsti, aby vylezla aspoň na tu jedničku. Já si myslím, že si to zaslouží. Ne, že by jí něco přidali, to ne. Ale tak jako končit na prvním místě je vždycky lepší, že jo? Na prvním místě dneska je, a to se dozvíte za chvilinku, protože před námi je ze všeho nejdřív rekapitulace, abyste věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Tam si rozkliknete nahoře v té horní liště Relaxádu. No, je to na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Když se do toho dva chlapy opřou, tak je z toho dobrá muzika. Patrik Malý a Sebastian. Já jim teda hodně držím pěsti, protože ty by se do té desítky měli dostat. Písnička, která se jmenuje 2005, vzpomínání na minulost a první novinka dnešního vydání na dvojce Gracie Abrams. Za mě je to taková spíš uspávačka hadů, no na druhou stranu tato muzika v současné době frčí, takže uvidíme, bude to těžký boj. Třetí novinka, Lukas a Dirtbag, sice anglický název, ale český text.

Údajně další naděje české pop music, by se dalo říct, tak uvidíme, kam až to dotáhne. Dneska to je třetí novinka. Na čtvrtém je Blanka, která má takovou jako fotbal.

0: Mimochodem Blanka je z Polska, takže jako bychom jí mohli dát ze zvědavosti, jak to dopadne, nějaký ten hlásek a posunout jí směrem nahoru, to znamená do té desítky. Teď jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Další taková rádoby pohodová, pro mě zase uspávačka, jdu Jenny, Less Than Lover, mimochodem ona si na ten úspěch čekala hodně dlouho, takže jo, z novinek bych jí určitě popostrčil trochu vejš, když už se sem dostala, tak ať ukáže, co umí holka, na devíce Mimi Web, Ants and Why.

Osmé místo, minule novinková Victoria Moneta, Reach Out. Na sedmém místě jsem čekal jako větší posun, protože to bylo pouze z osmičky, dva pánové, kteří jsou tady druhý týden, takže ještě mají nějaký čas. Lukas a Steve, a jestli pojedete na nějakou letní akci, tak si na mě vzpomeňte. Muzika Akorát.

Když už spolu někdo vydrží přes 50 let, tak si zaslouží, aby v té hitparádě, to znamená v té naší, v relaxádě, se dostal výš než na čtvrté místo, kde jsou dneska U2, Street of Dreams. Navíc mě přijde, že s touhle skladbou se tak jako s oblivu, já to říkám, vrací zpátky ke kořenům, jako je tam ten jejich charakteristický zvuk, mě se prostě YouTube líbí a s tím se nadělám, no, držím mi pěsti. Na trojce, Justy a Sam Harper, Just a Little.

Další skoro taneční věc, aby jsme tady dneska večer neusnuli. Dostaneme se na dvojku, tam je Madonna. Už toho před sebou moc nemá, teda teď nemyslím životně, ale co se týče účasti v relaxádě, Dancetaria, dneska druhá.

0: A pojďme na první místo, protože tam je to pro mě jako fakt hodně překvapivý. Myslím si, že to bude překvapivý i pro vás. Pozor, dvojka, Slávek Fam a Oli Garant. Co si budem povídat, tyhle ty dva by nikdo asi nedával k sobě. Každopádně Oli Garant je taková jako osůbka, která je hodně známá. Nedávno snad měl vyprodaný i Karlín, Foro Karlín. Taky udělal takovou platformu pro talentované umělce. A to nejenom jakoby z audiovizuálního světa. Chce tam dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. No, každopádně dobrý počin, možná, že Slávek Fam je takový jako první výsledek z toho. A musím teda uznat, ještě už ho poslouchám 4 týdny v relaxádě a klobouk dolů. Myslím si, že hlasově výborný, hudebně výborný, takže to první místo dneska, a to si chci bejt jistý, si určitě zaslouží. Navíc je tady dneska poslední týden, tak si ho užijte spolu se mnou.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. srpna.
0: Tento den roku 1856 získal jakýsi Gail Borden patent na kondenzované mléko. Už roku 1888 se v Belgii konala první soutěž krásy. Roku 1945 se narodil Ian Gillan, zpěvák legendární rockové kapely Deep Purple. Roku 1938 se narodila česká herečka Věra Galatíková. O 13 let později baskytarista slavných Queen John Deacon. Ročník 1956 je demokrat Bill Clinton. 42. americký prezident, který pobýval v Bílém domě v letech 1993 až 2001. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky. A ještě jednou politika. V tento den roku 1991 opustil Michail Gorbačov funkci sovětského prezidenta. 19. srpna 1940 se v Texasu narodil Johnny Nash, zpěvák, kterého proslavilo reggae. O 20 let později Sputnik 5 na oběžnou dráhu kolem Země vynesl dva psy a tři myši. Roku 1963 spatřil ve Švédsku světlo světa Joey Tempest, zpěvák kapely Europe. Ročník 1970 je herec Matthew Perry, známý z filmu Můj soused zabiják nebo ze seriálu Přátelé jako Chandler. Roku 1970 se v Bronxu také narodil José Antonio Cartagena, kterého ovšem hudební svět zná pod přezdívkou Fat Joe. O 19 let mladší je další rapper, narozený tento den Lil Romeo. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
3: Relax.
2: Relax.
0: Relax Radio. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Za půl minuty bude přesně 6.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
3: Taky jste fotili pestromarebné svítání, nádherné, ale zpočátku dne má být oblačno až zataženo. Až během dne bude zejména na jihu středních Čech polojasno, ojediněle v severní polovině středních Čech přehánky a máme čekat i výjimečně bouřky. Nejvyšší odpolední teplota 27 stupňů Celsia, takže se maličko oteplilo. Jak jsme měli včera a předevčírem nejstudenější dny, tak dnes bude nejteplejší z tohoto týdne. A pokud chcete třicítky, tak to musíte jet na jih Moravy, kde dneska by mohlo být ještě kolem 30 stupňů Celsia. Dáme si oříšky po ránu. Pistácie!

0: Madonna, Kylie Minogue v novince Love Sensation na Radio Relax do 18. hodiny dnešního 19. srpna. Můžete hlasovat pro písničky v hitparádě v Relaxádě. Já mám pocit, že tam Madonna je, ale hlavně tahle ta písnička by se měla objevit mezi novinkami. Tak uvidíme, co připraví Aleš na 18. hodinu. Do té doby na webu www.radio-relax.cz hlasujete do hitparády. No a Madonna, ta ještě asi možná vyspává kocovinu, protože měla narozeniny. Narodila se 16. srpna. A ve kterém roce? V roce 1958.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

a sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno.

0: 19. srpna, máme 13,5 minuty po 6. hodině raní a dáme si pistácie. Název písničky, kterou teď zpívají Kellyn a Sofian Mečmeč. Pistácie jsou ale velice zdravé oříšky, které jsou plné bílkovin, vlákniny, mají zdravé tuky, antioxidanty a k čemu jsou dobré? Tak třeba těch bílkovin na 100 gramů pistácí je 20 gramů bílkovin, 10 gramů vlákniny a 45 až 53 gramů tuků a to jsou zdravé, nenasycené mastné kyseliny. No a čemu nám pistácie mohou udělat dobře? Takže když si budete dávat pistácie, měly by podporovat vaše srdce, cévy, pomáhají snižovat hladinu špatného LDL, cholesterolu a dalších, krevní tlak taky snižují, hodně draslíku obsahují pistácie. Vláknina slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie. Jako jedny z mála ořechů obsahují antioxidanty, které chrání oči. A přestože jsou kalorické díky bílkovinám a vláknině zasytí, studie ukazují, že nevedou pistácie k přibírání na váze, protože loupání zpomaluje jezení.
1: Prázdniny s relaxem.

Bye, bye, bye, jakoby nám zpívalo léto, že ty horké dny už nebudou, že už jsou pryč a že se pomalu blíží podzim. Tak naštěstí 26, co nám meteorologové dneska předpověděli, je super a Jižní Morava 30, to je taky dobrý. Dívám se teda do místa, odkud nám dvakrát už letos přiletělo horko a díky tomu jsme měli i zabalený auta do žluté barvy díky sahárskému písku, tak snad už to nebude, protože to je pak jako šmirgl pro lak na autě. Tak to jsme měli na konci června a na konci července bylo pár dnů takhle horko. Dneska, když se podíváme do Afriky, pokud tam míříte, tak západ Afriky 32 a střed Afriky a Sahara 44 stupňů standard. Tak já doufám, že už nic takového letos nebude, ty 40, ale 30 bych si ještě dal.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: se na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.

0: 6 hodin, 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Přesně teď se pojďme vybavit oblečením, pokud vyrážíte ven do ulic na dnešní počasí. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo. Během dne bude zejména na jihu středních Čech místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území České republiky se vyskytnou přehánky anebo výjimečně bouřky. Nejvyšší odpolední teplota 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. No a činasky nám už za chvilku vysvětlí na rádiu Relax,

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka nám teď hlásí jednu dopravní nehodu, a to na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 40. kilometru je neprůjezdný pravý jízdní pruh díky jednomu osobnímu autu a druhé osobní auto je nějak mimo tu silnici, takže nehoda dvou osobních aut, za nimi krátká kolona. 40. kilometr D8 ve směru na Prahu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Standard ráno u Prahy před Prahou, u dálnice na D7 před Prahou u letiště, jako každý den se tvoří kolona, pomalu jedoucí kolona, počítejte se zdržením, ale se zdržením zhruba 10 minut počítejte teď i na Karlovarce, pokud najíždíte od Velké Dobré směrem na Karlovy Vary.
2: Tady, no čaute, jedu po D6 ze směru Velká Dobrá na Karlovy Vary a tady, jak se opravuje dálnice v tom zúžení, tak mi tady píše navigace 10 minut a kolona strašně pomalu popojíždí. Takže kdo můžete, jestli jeďte na Velký Dobrý a najeďte třeba někde až z toho Slovanka. Čau.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění máme taky zloun u mostu přes řeku Ohři až vlastně po Dobroměřice. By to mělo být teď hůř průjezdní nebo vůbec kvůli dopravní nehodě dvou osobních aut. Je to ulice Benátky v Lounech.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Drsná Celist Buckingham zpívá Já se prostě neomluvím. Teď je přesně 7 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Počasí bude zpočátku oblačné až zatažené, během dne bude zejména na jihu středních Čech polojasno. Ojediněle v severní polovině Čech místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Odpolední teplota 27 stupňů, na Moravě, na jižní Moravě 30. Za třicítkami musíme na Moravu, no a Verona, ta by se rozdala.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Pojďme dneska rozdávat fotografie. Dnes je totiž Světový den fotografie, takže můžeme ho oslavit společně na Facebooku Relax Radio. Připojte k dnešnímu rannímu svítání. Dal jsem nám fotku z pohledu ze studia Rádia Relax na sluníčko. Tak připojte jakoukoliv, nemusí to být svítání, stmívání, jakoukoliv vaši oblíbenou fotečku. Když se podíváme do historie, tak úplně první fotografie nevyšla. První fotografii pořídil Nicéfor Niépce, který na papír nanesl povlak, chlorid stříbrný, jenže nevěděl, jak to funguje, takže fotografie nakonec úplně stmavla, protože nevěděl, jak chlorid stříbrný z papíru odstranit, aby se fotografie zachovala. Takže první fotka nevyšla, ale to, co vyšlo vám, můžete vložit na Facebook Relax Radio a tak to dneska oslavíme.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax

0: takový nešvar. Do češtiny pronikají cizí slůvka a pro mě v uvozovkách nové slovo teď poslední rok, které se hodně objevuje, je kombo. Kombo, například kombo cena, jako sjednocená balíčková cena, označuje zvýhodněnou celkovou částku. Kombo, například v restauraci si můžete dát kombo ve fast foodu, že si dáte hamburger, hranolky, pití v meníčku, pro mě ještě donedávna to bylo meníčko, dneska už se říká kombo, že je to všechno dohromady, abychom to nekupovali zvlášť. Nebo například ve službách si objednáte tarif, pevný internet, televizi dohromady a je to kombo. A nebo v e-shopech, v obchodech koupíte mobilní telefon s ochranným sklem i pouzdrem a máte vlastně kombo. Takže je to úspora peněz, celková cena balíčku je nižší než součet cen samostatných položek, všechno pořídíte najednou, tak teď už je tady i zdomácnělý český kombo, teď už to víme. No a teď návrat do 90. let, kdy jsme vlastně začali vyrážet i na západ a na jih v 90. tak jsme se začali učit trošku italsky.
1: Relax, největší hity

0: Praze s datártem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Dnes je středa 19. srpna, teď je přesně 7:30.
1: Relax Radio. Časí.
0: Dnešní den začínal sluníčkem, ale teď už by mělo být oblačno až zataženo. Během dne bude zejména na jihu středních Čech polojasno. Ojediněle v severní polovině Čech se vyskytnou přehánky nebo výjimečně i bouřky. Odpolední maxima 27 stupňů Celsia, pokud cestujete na Jižní Moravu, tam může být i 30. No a za chvilku budeme cestovat v čase v kalendáři.
1: Prázdniny.

0: výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. srpna.
0: Tento den roku 1856 získal jakýsi Gail Borden patent na kondenzované mléko. Už roku 1888 se v Belgii konala první soutěž krásy. Roku 1945 se narodil Ian Gillan, zpěvák legendární rockové kapely Deep Purple. Roku 1938 se narodila česká herečka Věra Galatíková. O 13 let později baskytarista slavných Queen John Deacon. Ročník 1956 je demokrat Bill Clinton. 42. americký prezident, který pobýval v Bílém domě v letech 1993 až 2001. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky. A ještě jednou politika. V tento den roku 1991 opustil Michail Gorbačov funkci sovětského prezidenta. 19. srpna 1940 se v Texasu narodil Johnny Nash, zpěvák, kterého proslavilo reggae. O 20 let později Sputnik 5 na oběžnou dráhu kolem Země vynesl 2 psy a 3 myši. Roku 1963 spatřil ve Švédsku světlo světa Joey Tempest, zpěvák kapely Europe.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka nám hlásí problém, který předáváme dál z D4. Pokud jedete směrem z Prahy a blížíte se k Mníšku pod Brdy, tak počítejte se zdržením zhruba na 15,5 kilometru ve směru na Strakonice kvůli požáru auta.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: srandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Richard Krajčo a skupina Krištof hledá břeh. Já myslím, že při letošním suchším létu, při letošním suchu, když vidíme ty zajímavé fotky 50-letého sucha na Orlíku, jak už vyplývají informace, že zhruba 50 let, jednou za 50 let je takhle hodně sucho, tak jsou to zajímavé fotografie a dneska je Světový den fotografie. Pokud máte třeba vlastní fotografii neskopírovanou z Orlíku, připojte k nám na Facebook Relax Radio, kde dneska slavíme.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění v Lounech, zhruba do 10. hodiny máme informaci, že se bude šetřit dopravní nehoda, ke které došlo dnes ráno v ulici Benátky, kousek od řeky Ohře, kde se srazila ráno dvě osobní auta.

Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz

0: 8 hodin je právě teď.
1: Bývalý žatecký posádkový dům se promění v kulturní centrum a fotbalisté Kladna jsou v tabulce devátí. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Proměna bývalého žateckého posádkového domu armády je o krok blíž. Město získalo dotaci 100 milionů korun. V jedné části vzniknou byty, v druhé kulturní centrum. Tak to kromě kina nabídne i prostory pro obchody. Přípravné práce na náročnou přestavbu jsou ve finále. Začít by se mohlo už příští rok. V Kroupech se plánuje nová sportovní hala. Vzniknout má v části města zvané Luch.
3: Nabídne herní prostor 40 na 20 metrů, který ve městě zatím úplně chybí. Počítá se i s místem na sezení pro 200 diváků, kvalitním zázemím a prostory pro občerstvení a služby. K hale má navíc vést nová příjezdová cesta s parkovacími místy. Ta by mohla odlehčit přetíženému sídlišti Cukrovar.
1: Informoval mluvčí města Aleš Levý. Hořovice opravili dětské hřiště na západním sídlišti, prošlo výraznou proměnou. Dosavadní prvky už nevyhovovaly z pohledu bezpečnosti ani esteticky. Nahradili nové houpačky, písek i lavičky. Zemědělci dostanou od státu téměř 4 miliardy korun. Stát mezi ně peníze rozdělí kvůli dopadům sucha. Počítat mohou i s úlevami při získávání dotací, třeba na nákup nové techniky. Zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Bylo mu 77 let. Členem slavného texaského tria byl téměř 70 let. Kapela prý bude pokračovat v koncertování, jak si Beard přál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna jsou v druholigové tabulce devátí. V posledním zápase remizovali s Vašími 1-1. Teď se chystají na páteční duel. O další body pojedou bojovat do Prostějova.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes se opět oteplí, maxima 24 až 27, na jihu Moravy i 30 stupňů. Čekáme oblačno, odpoledne vzácně s přeháňkami. Prakticky stejně má být i zítra.

Světový den fotografie je právě dnes, 19. srpna, na Facebooku Relax Radio. Máme fotky, přidejte tu vaši oblíbenou, kterou máte. Ať to společně oslavíme, no a hlavně v této hodině se podíváme, kde byste našli nejstarší fotografii na světě a která je nejstarší v české zemi. Kdo vyfotil nejstarší fotografii, jestli se dá někde sehnat a kde je, to se dozvíte na Radio Relax.

0: Beta, Break My Stride. Dovedu si představit, že při této písničce na mole prochází hvězdy, nějaké misky nebo modelky, nebo možná i modelové. A teď mířím k soutěžím Miss. V České republice známe Miss, většinou je to od května, letos od 23. května. V finále Miss České republik probíhá v České republice většinou v květnu. Ale právě dnes, 19. srpna, se konala vůbec první soutěž krásy. Bylo to v roce 1888 a nebylo to v české zemi, ale v Belgii. V roce 1888 v tento den v belgickém městě Spa se konala úplně první soutěž krásy, kterou tehdy vyhrála dívka z Karibiku a bylo jí 18 let. Jestli se ještě v belgickém Spa konají soutěže krásy, to nevím, ale vím, že tam mají krásný okruh na Formuli 1 a to je lesní okruh, ale ten už se taky jel.
1: Relax. Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na příjezdu do Prahy po D10, je to zhruba 5. kilometr ve směru na Prahu, se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Pokud rádi fotíte, tak já mám pro vás několik tipů ještě na letošní prázdniny, kam byste mohli vyrazit za historickými fotografiemi. Fotky posíláte na Facebook Relax Radio, tímto vlastně slavíme to dnešní fotografování, ale pokud byste chtěli vidět úplně nejstarší fotku, tak byste museli jet až do Ameriky ve Spojených státech v kampusu v Texaské univerzitě v Austinu. Je umístěna nejstarší fotografie, kterou vyfotil francouzský vynálezce Joseph Nice. Bylo to někdy v roce 1826 nebo 1827, úplně přesně se to neví, a ten originál je uložený ve speciálním hermeticky uzavřeném rámu s inertním plynem, vystavený ve foyer centra v Austinu. Můžete zajet taky na státní zámek Kinchbard. Tam je historická fotografie.

0: Velkého království Karla Chodka s doprovodem a tu najdete na zámku Velké Březno. A pokud chcete vidět nejstarší fotografie Prahy, tak za chvilku napovíme.
1: Prázdniny s relaxem.
2: Život plyne dál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Je to tam!
2: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
2: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Víš si, 21. až 22. srpna letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzectvost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: i o fotografiích, a to protože je Světový den fotografie. A pokud chcete vidět nejstarší fotografie Prahy a mohli byste to darovat třeba jako dárek, tak existuje kniha, zajímavá kniha, třeba dneska, pokud má někdo narozeniny a rád fotí, tak doporučuji určitě nejstarší fotografie Prahy. Jmenuje se to Nejstarší fotografie Prahy 1850 až 1870. A tyhle ty fotky fotil rakouský fotograf Andreas Groll, který tehdy k nám přijel do české země a fotil Malou Stranu, Pražský hrad, Staroměstskou radnici a jsou tam i unikátní záběry chrámu, který chrámu svatého Víta, katedrály svatého Víta, tehdy byla loď provizorně uzavřené zdi, chyběly západní věže, takže to vypadalo všechno jinak v tom roce 1856. Není to úplně nejlevnější knížka, ale zajímavý dárek. Nejstarší fotografie Prahy 1850 až 1870.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před chvilkou byla řeč o Praze, no a teď z Prahy máme dvě dopravní informace. Dopravní nehoda se stala v centru Prahy, v ulici Štěpánská. Do sebe narazili dodávka s osobním autem a pozor, dejte taky v Malešicích, v Černokostelecké ulici, kde se srazilo osobní auto s autobusem.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před zprávami před 9:00 stihneme ještě Jennifer Lopez s Davidem Guettou, ale ještě než dorazí do studia David s novými zprávami, tak ještě informace z Prahy. Před malou chviličkou se stala dopravní nehoda v ulici k Barandovu. Ve směru k Barandovu a potom k Barandovskému mostu se srazily dvě osobní auta a dodávka. Na místo je přivolaná policie, stalo se to před malou chviličkou.
2: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: 9:00.
1: Do Buštěhradu jezdí nový noční autobus a hokejisté Krlup vyhráli přípravný zápas. Dobré dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Z pražské Bořislavky jezdí nový noční autobus do Buštěhradu. 955 z hlavního města vyráží v 1:47. Odtud pokračuje přes Horoměřice, Kněževes a Makotřasy. Do Buštěhradu dorazí ve 2:20 ráno. Zájemci o další svezení mohou ještě pokračovat do Stehelčevsy a Brandýska. Neratovická knihovna je opět otevřená. První čtenáře přivítala po letní pauze. Do konce srpna funguje v prázdninovém režimu, tedy jen v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Každý pes musí být zapsán do centrální evidence psů. Spravuje ji komora veterinárních lékařů. Majitel psa musí svého veterináře o registraci požádat. Ten jako jediný může údaje o psech do nově vzniklé databáze zaznamenat. Chovateli za to naúčtuje poplatek několik set korun. Zavazadlo se v letecké dopravě považuje za ztracené, pokud se ji nepodaří dohledat do 21 dní od příletu. Jak tomu předejít, ví mluvčí Czech Airlines Handling Jiří Hánych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla. Před každou cestou je proto nutné všechny staré štítky ze zavazadla odstranit.
1: Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března. Původně měly trvat do 15. září. Vývoj na vnějších hranicích Evropské unie ale podle spolkové vlády ukazuje, že jsou stále potřeba.
2: Sport.
1: Hokejisté Krlup porazili v přípravě pražskou Kobru 6-1. První branku v dresu A týmu si připsal Denis Škopek.
4: Je to super pocit, myslím si, že se nám to jako hodně povedlo, připravovali jsme se na to pěkně, vlastně Socha podržel v bráně a my jsme se hodně tlačili dopředu a bylo to vidět asi na výsledku.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Oteplí se na 24 až 27 stupňů, na jihu Moravy může být i 30. Ve středních Čechách a okolí čekáme oblačno, odpoledne vzácně s přeháňkami. Zítřejší a páteční počasí bude prakticky stejné jako to dnešní.
0: Za chvilku je tady Terka u mikrofonu a taky Janet Jackson.

0: Relax Radio, dopravní servis.
1: Máme tady dopolední Café Time s Terkou, ale bohužel ho musíme hned odstartovat dopravní nehodou, a to konkrétně na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Je tam nehoda osobního automobilu a nákladního automobilu. Je to ve směru na D7. Dejte si pozor, určitě se na místě zdržíte, tak to raději objeďte, a kdybyste měli nějaké další informace o dopravě nebo i něco bližšího o této dopravní nehodě, tak nám to napište na číslo 606 736 736. Krásné dopoledne a jdeme na další hudbu. Dáme si Realitu a jejich písničku Tady se mnou.
0: Jsme všude s tebou. Kladno 92,3, Rakovník 97,4, Louny 94,8, Kralupy nad Vltavou 103,4, Beroun 97,5. Jsme všude s tebou. Relax Radio.

0: San Francisco.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: I'm a fireball.
1: Právě teď nám na rádiu Relax dohrála písnička od Pitbulla Fireball, energická písnička pro krásný letní den. Tak doufám, že do dnešního odpoledne ještě ten dnešní den krásný bude. Ale my se jdeme podívat na to, že dnes máme 19. srpna roku 2026. Dnes nám slaví svátek všichni Ludvíkové, takže Ludvíkům samozřejmě přejeme všechno nejlepší. Zároveň je dnes světový humanitární den, anebo taky světový den fotografie. Následně by dneska oslavila své narozeniny třeba Coco Chanel, což je samozřejmě francouzská módní návrhářka, která se nejvíce proslula ve Francii. No a dnes by také oslavil svoje 57. narozeniny Matthew Perry, což je významný americký herec, který byl několikrát nominován na cenu Emmy a jeho nejznámější role je Chandler Bing v seriálu Přátelé. Tak si na ní zazpomínejte a klidně tím, že si právě dnes pustíte, přátelé. Posloucháte Radio Relax a my pokračujeme dál. Jdeme na hudbu, dáme si Cherish a písničku Killa.

0: Justy a Sam Harper. Just a little. Druhé místo. Madonna, Danceteria.
1: První místo.
0: Slávek Fam a Pauli Garant. Chci si být jistý.
2: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rády.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady pár dopravních komplikací, samozřejmě nám to stojí u Rozině na D7, taky nám to stojí už u Kněževce na D7. No a ještě tady máme jednu dopravní nehodu, a to na Pražském okruhu u výjezdu číslo 23. Jedná se o nehodu osobního automobilu a nákladního automobilu. Na místě je policie České republiky a vy si na to samozřejmě dejte pozor. Jezdíte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Mám prostě

0: Johnny Depp je zpátky. Producent s ním chce natočit nové Piráty z Karibiku. Johnny Depp prošel po soudu se svou ex-manželkou Amber Heard suchým hereckým obdobím. Nyní se mu ale blízká na lepší časy. Po odstřižení společnosti Disney se přerušilo i natáčení dalšího pokračování ságy Pirátů z Karibiku. Očištěním u soudu se ale Johnny Depp vrací na stříbrné plátno. Piráti z Karibiku jsou priorita, to tvrdí nový ředitel Disney a podle dostupných informací pracuje scénáristka Christy Wilson-Kins na scénáři k 6. dílu. Nový scénář se ale podle informací Jeffa Sindra ze severu In Sindarin nezaměňuje na postavu Jacka Sparrowa. V hlavní roli se má objevit jeho syn a neurčená postava Margot Robbie. Tak uvidíme, co z toho bude, každopádně já se na Piráty z Karibiku moc těším a doufám, že i vy. No a bez Jacka Sparrowa by to přece jen trochu nebylo ono.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Máme přesně 10 hodin a to znamená, že nám na Radio Relax přinášíme zprávy.
3: Autobusy v Nelhoze vsi jedou jinak a Češi podceňují revize elektřiny a plynu. Zdraví vás David Latovský.
1: Relax Radio.
3: V Nelhoze vsi se ode dneška výrazně mění provoz autobusů. Pokračující výstavba okružní křižovatky změnila hlavně trasy linek 466 a 856. Zastávka u Kaštanu je zároveň pro vybrané spoje přemístěna. Dočasné změny potrvají do konce října. Beroun chystá komplexní revitalizaci pravého břehu Berounky. Studie od Štulovny k Brodu zahrnuje 4 navazující lokality. Štulovnu, park na Špici, park Ostrov a poloostrov u Čertovky. Vše se má proměnit v centrální a živý přístupný přírodní prostor pro obyvatele. Práce začnou už brzy. Tunelem Blanka jezdí pravidelná autobusová linka. 145 spojuje Dejvice s Kobylisy a Čimicemi. Trasu mezi oběma konečnými zvládne za 30 minut. První dny provozu ukazují, že k výraznějšímu zdržení v Blance nedochází. Třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektřinou. Podle průzkumu agentury Ipsos doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Navíc nenechávají provádět pravidelné revize. O moc lepší není situace ani u plynu. Školní aktovka stojí kolem 1300 korun. Pokračuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
4: Měla by být z materiálů, které jsou dobře prodyšné, ale zároveň jsou lehce omyvatelné. Když na ní spadne špína, tak některé ty materiály mají na sobě i teflonovou úpravu, takže vlastně ta špína z toho spadá.

0: tvar bederní páteře.
1: A jak by měly být v aktovce rozloženy pomůcky?
0: To, co je nejtěžší, to by mělo být přiražené nejtěsněji na záda. Pak do té aktovky dál skládám věci, které bych dál potřebovala. Pokud je ta aktovka moc těžká, je dobré se poradit s paní učitelkou, jestli opravdu všechno, co ten žáček nosí ze školy a zároveň zase zpátky z domova do školy, tak jestli je opravdu nezbytně nutné.
1: Sport. Hokejisté Kladna se přesouvají do Švýcarska. V pátek a v sobotu tu odehrají dva přípravné zápasy. V září je pak čekají tři domácí přáteláky, mimo jiné i se Spartou. Do nového ročníku Extraligy pak vstoupí 16.9. zápasem s Vítkovicemi.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
1: Zůstane oblačno, odpolední teploty se dostanou mezi 24 až 27 stupňů. Občas se přidají i přehánky. Podobný scénář čekáme i zítra a v pátek. Na víkend se pak vyjasní a mírně i oteplí.
4: Teploty začínají být příjemné, během odpoledne nás čeká trochu vyšší teplota a bude krásně. Já věřím tomu, že zase vysvětne sluníčko, protože ať se to tak nezdá, tak Davide, na mě už malinko padá od včera jakoby deprese zase.
1: Ježiš, jako ta podzimní, myslíš teda?
4: No
1: jo?
4: Já jsem dneska ráno, když jsem se měla, tak jsem si říkala, jestli už náhodou není podzim.
1: No já mám takový absťák ze sluníčka taky mi chybí opravdu, takže můžu ho do sebe opravdu ládovat ve velkém, takže jen ať zase svítí, těšíme se na to.
4: Těšíme se na to. A vy se můžete těšit na hudbu, čeká nás třeba Madonna a písnička Vogue. Tak poslouchejte Radio Relax.
3: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
3: Tereza Peštová.
5: Relax.
3: Relax Radio.
5: Relax Radio.
3: David Latovský.
5: David Latovský.
3: Relax.
5: Relax Radio.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Máme tady hlášení od řidičky Rádia Relax. Ahoj řidiči, pozor, právě teď policejní hlídka s radarem v Novém Strašecí při výjezdu na Rynholec. Tak nohu z plynu, hezký den Martina. Martino, děkujeme za zprávu a vy si dejte samozřejmě pozor, při Novém Strašecí je tam policejní hlídka.
0: Relax.

0: V čase 10 hodin a 17 minut nám na rádiu Relax dohrála písnička Vogue od Madony. Tato písnička je ikonická především pro film Ďábel nosí Pradu. Během letošního roku už vyšel dokonce druhý díl, který se objevoval před prázdninami v kinech. Já jsem na něm nebyla, ale už jsem ho zhlídla, protože vyšel na platformě Disney+. Takže pokud byste ho ještě neviděli, tak ho samozřejmě doporučuju a je možnost se na něj podívat na Disney+. Tak to byl Vogue od Madony. A my se už za malou chvilku budeme bavit o dopravních neboli kurýrních službách, které nám doručují jídlo. Tak pozorně poslouchejte. Teď už Chloe a Boy Bye.
1: Relax

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na Country Večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Kamelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku

Posloucháte Radio Relax a my se v dopoledním Café Timeu bavíme o tom, jakou zkušenost máte s kurýrními službami, které se zabývají rozvozem jídla. Napište mi nějaký váš příběh na číslo 606-736-736, protože věřím, že ne každá objednávka dorazí úplně v pořádku. Mně se teď o víkendu stalo, že mi objednávka tady pokladně, kde sídlíme, jela asi hodinu a půl. Tak jestli máte něco podobného nebo dokonce ještě něco zajímavějšího, tak mi napište na 606-736-736. Já když se ale vrátím k té historii toho, jak vlastně vznikly ty kurýrní služby, tak první donáška pici na světě proběhla v roce 1889 v Neapoli pro italskou královnu Markétu. Ve starověku tak rychlé občerstvení už měli dokonce i Římané v Pompejích a měli zařízení zvaná Thermopolium, kde se podávalo teplé jídlo přímo do ulice a fungovalo to vlastně jako dnešní fast food. No a v Bombaji funguje už od roku 1890 bezchybný systém, kdy statisíce obědů denně putují z domovů do práce přes vlaky, kola a dokonce s minimální chybovostí. Tak to myslím, že bychom se z Indie měli vzít nějaké ponaučení a nějaké zkušenosti. No a první internetová objednávka, tak ta proběhla v roce 1994 a ten zákazník si přes web společnosti Pizza Hut objednal velkou pepperoni pizzu s houbami a sýrem. Tak to je něco málo k historii, ale vy mi pojďte popsat vaši současnost. Jak to vidíte nyní s kurýrními službami, které nám doručují jídlo?

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Ne vždycky se povede správně doručit jakoukoliv zásilku a nebo dokonce i jídlo. Já se tady s vámi dnes bavím o kurýrních službách, které nám dováží primárně jídlo. No a generace Z a mileniálové tvoří hlavní uživatelé platform, přičemž lidé ve věku 20 až 29 let utratí za donášku úplně nejvíc peněz. Faktem je, že největší útrata se odehrála v Hongkongu a byl zaznamenán jedinečný rekord, a to byl účet v hodnotě přesahující 10 000 amerických dolarů. Představte si, co všechno museli uvařit a kam to museli odvést a čím to hlavně museli odvést. Tento kurýr asi určitě nejel na kole. No a dokonce vznikly i takové kuchyně, kterým se říká ghost kitchens, a to jsou restaurační provozy bez stolů, bez hostů a beze všeho, a vlastně se v nich vaří právě jen pro ten rozvoz. Vy mi píšete na číslo 606 736 736 a já tady mám zprávu ohledně dnešního tématu. Mě jednou kurýr přivezl docela velkou objednávku, kterou jsem si neobjednala. Zvonil na mě a řekl, že tam je naše adresa. Myslela jsem, že se někdo spletl. Tak jsem šla zazvonit na sousedy, ale nikoho objednávka nebyla, tak jsem byla ráda, že jsem nemusela vařit. Marťa. Myslím, že tato situace se moc často nestává, ale určitě je fajn, že zrovna to bylo v době, kdy jste ještě neměli vařeno a mohli jste si tak celá rodina pochutat na nějakém dobrém jídle. Stalo se vám i něco podobného? Napište na 606 736 736. Já bych jen podotkla, že ty časy

během kterých se doručují ty objednávky, tak nejsou poslední dobu úplně nejlepší. Tak jestli máte stejnou zkušenost jako já, tak pište 606 736 736, to je číslo sem k nám do studia Rádia Relax. Relax.

0: Na číslo 606-736-736 mi píšete vaše zkušenosti s kurýrními službami, které nám dováží jídlo. Mám tady zprávu neúplně pozitivní. Ahoj relaxáci, já si zkoušel zaplatit v jedné aplikaci expresní doručení na objednávku a na objednávku jsem čekal hodinu. Rozhodně to nedoporučuji. Jirka. Jirko, to se mi stalo přesně tento víkend. Zaplatili jsme si prioritní doručení a na jídlo jsme čekali asi hodinu a půl a zas tak velká objednávka to úplně nebyla. Zjistila jsem ale, že za to ne vždycky může kurýrní služba, samozřejmě občas to trvá i restauraci, takže ta vina se podle mě dělí trošku dvěma. No a pak tady mám ještě jednu zprávu. Já se jednou s kurýrem pohádal ohledně času doručení a on po mně nakonec jídlo hodil. Když jsem jídlo sbíral, tak jsem zjistil, že objednávka ani nebyla kompletní. Radši si doma uvařit, Kubíno. Tak Kubo, to je velmi extrémní zážitek s kurýrem, tak doufám, že už nic takového se ti nestane a vám ostatním samozřejmě taky ne. Jak říkám, já doma to chutná vždycky nejlépe, ale občas možná i je lepší si uvařit. Tak doufám, že i pro některé z vás máte zkušenosti pozitivní s kurýrními službami, že vám jídlo přijelo rychle a dokonce i chutné, teplé a s příjemným doručením. Přece jenom i kurýři jsou jen lidé a není to s nimi vždycky jednoduché. Tak vám budu doufat, ať si alespoň dnešní oběd pořádně vychutnáte.
1: Relaxem.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Dvě minuty po jedenácté, to je přesný čas.
1: Ve středních Čechách už neplatí zákaz rozdělávání ohňů a chladná rána zatím skončila. Zdraví vás David Latovsky.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách se opět smějí rozdělávat ohně. Zákaz na rizikových místech, platný v době extrémního sucha prakticky všude, skončil. Pomohly deště. Hejtmanka Petra Pecková i tak žádá při zapalování ohňů v přírodě o zvýšenou opatrnost. Kralupské hřiště v Lopči má nový povrch. Starosta Libor Lesák.
3: Ale my jsme se snažili, aby ten povrch, který tam byl nový, moderní, tak aby vlastně ty sportovci, kteří tam budou chodit, nebo chodí tam i seniori na pravidelné cvičení, kteří mi o tom říkali, tak aby ty povrchy byly z takové hmoty, aby co nejméně trpěly vlastně klouby, takže to tam je uděláme.
1: Nové jsou i basketbalové koše a oplocení. Práce na vylepšování kralupských sportovišť pokračují.
3: Pomalu teďko budeme dělat hlavně rekonstrukci z části sportovního areálu v základní škole Třebíského, kde by mělo vzniknout vlastně nová takzvaná FIFA arena, umělý povrch pro fotbalové oddíly, ale i pro základní školy, které by tam na to mohli chodit a hrát, takže to je další plánovaná věc, která by měla být ve finále otevřena i pro občany.
1: Do konce prázdnin zbývají necelé dva týdny. Školní rok začne v úterý 1. září. Rušno je teď hlavně v papírnictvích. Pomůcky oproti loňsku ale výrazně nezdražily. Kompletní výbava pro prvňáka tak vyjde zhruba na 3000 korun. Donald Trump dál bojuje za taneční sál v Bílém domě. Po nejvyšším soudu chce, aby mu umožnil pokračovat s výstavbou. Je prý nutný pro zachování národní bezpečnosti. Pod parketem totiž mají mimo jiné vzniknout protiletecké kryty a zdravotnické zařízení.
2: Sport.
1: Premiéra nového kouče české fotbalové reprezentace Španěla Santi Denia bude 26. září v Edenu. Naši tu v Lize národů odehrají zápas s Chorvaty. O tři dny později na stejném místě vyzvou Angličany. 3. října je pak na programu venkovní zápas se Španěly.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Středeční obloha zůstane oblačná, odpoledne se místy přidají i přehánky. Teploty se dostanou na letních 24 až 27 stupňů. Zimu navíc nečekáme ani v noci, teploty spadnou k příjemným 18 až 15 stupňům. Prakticky stejně bude až do pátku.
0: Já se přiznám, já během léta konzumuji alkohol, dávám si pivo nebo i drinky, ale v těchto chladnějších dnech mám, víš, na co chuť, Davide?
1: No, tak na obojí, na všechny ty nápoje, nebo já nevím teda,
0: no
1: tvých chutí.
0: No přece na víno.
1: Jo, takhle. My máme rádi
0: víno. A troufnu si říct, že i ty máš rád víno, že?
1: No tak určitě, já nezáleží vůbec na letním období nebo na ročním období.
0: No jo, ale tak přece jenom třeba v chladnějších dnech červené, tak to je dobré.
1: No jistě.
0: Tak si pochutnejte s námi, klidně si nalijte sklenku, pokud máte volno, a samozřejmě relaxujte.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. David Latovský. David Latovský. Relax.
4: Relax

Celý tento týden s námi v dopoledním Café Timeu můžete soutěžit o VIP vstupenku, která obsahuje dva dětské a dva dospělácké vstupy na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy, který se koná v historickém skanzenu Majorau ve Vinařicích v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin. Můžete tam vyrazit a s námi si dokonce můžete vyrazit i zdarma. A plus k tomu vám nabízíme jeden ještě krásný nerost a taky rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea. Tyto ceny jsou všechny k vyzvednutí tady u nás na rádiu a vy musíte pouze správně odpovědět na naší soutěžní otázku, zaslat nám odpověď na číslo 606-736-736, no a následně můžeme vylosovat právě vás, kdo získá tady tu krásnou cenu VIP vstupenku na výstavu a plus k tomu nějaký pěkný nerost. Tak poslouchejte dobře, dnešní soutěžní otázka zní: kdy skončila těžba černého uhlí v dole Majerau ve Vinařicích? Stačí mi napsat rok, kdy to bylo, no a do 12 hodin se dozvíme dnešního vítěze. Tak pište na číslo 606 736 736, ať můžete vyrazit na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy. Café Time. Relax Radio.

0: Během tohoto týdne můžete u nás v dopoledním Café Timeu získat 2 vstupenky pro dospělé a 2 vstupenky pro děti na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy, která se bude konat v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin v hornickém skanzenu Maurau ve Vinařicích. Já jsem vám dnes pokládala soutěžní otázku, abyste mohli vyhrát vstupenku a dokonce i nějaký krásný nerost. No a ta otázka dnes zněla, kdy skončila těžba černého uhlí v dole Maurau ve Vinařicích. Napsalo vás spoustu, ale já už mám vítězku na drátě, je to tak? Krásné dopoledne.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Já vítám tady u nás ve studiu Michálu, je to tak?
1: Ano.
0: Míšo, odkud jsi?
1: Ano.
0: Skladna, tak toto do Vinařic nebude úplně daleko. Seš milovnice nerostů, anebo si vyhrála tuto odměnu pro někoho jiného?
1: Asi pro někoho jiného.
0: Tak to vůbec nevadí, ale samozřejmě my chceme znát správnou odpověď. Jaká je tedy správná odpověď na otázku, kdy skončila těžba černého uhlí v dole Maurau ve Vinařicích?
1: 1997.
0: Je to tak, 1997. Já moc děkuju, že jsi se zapojila do soutěže. Doufám, že ať už ty nebo někdo jiný, kdo se zúčastní burzy, tak bude spokojený s tím, jak to tam bude vypadat. No a vy ostatní samozřejmě můžete soutěžit s námi ještě zítra a pozítří. Takže Míšo, přeju krásný zážitek a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.
0: No a vy ostatní, zapojte se klidně i zítra a v pátek se můžete těšit opět na mě a já budu v pátek rozdávat perly.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V Praze v ulici pod Plynujemem je dopravní nehoda, osobní automobil tam srazil motocykl. Dejte si pozor, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pokud byste věděli i vy nějakou dopravní informaci, tak nám ji hlaste na číslo 606 736 736. Krásné dopoledne a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: O tomto víkendu 14. až 16. srpna se v kalifornském Anaheimu konala každoroční akce D23, The Ultimate Disney Fun Event, filmové společnosti Disney, na které se fanoušci a faninky pokaždé mohou těšit na oznámení filmových novinek pro následující rok. Na pódiu během D23 vystoupil i Ryan Gosling, který obsadí hlavní roli Cada Aberona v chystaném Star Wars Starfighter. Zcela nové samostatné dobrodružství půjde do kin 27. května 2027, přesně 50 let od premiéry úplně prvních Star Wars. Tak pokud jste fanoušci, stejně jako já, tak 27. května roku 2027 se můžeme těšit na další díl s Ryanem Goslingem.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: čase 11 hodin a 51 minut nám dohrála písnička od Eda Sheerana Little More. No a my se v hudbě přesouváme dál. Po kolo 12. hodiny se tu s vámi už budu muset rozloučit, ale to neznamená, že tu pro vás nemám spoustu hudby. Dáme si třeba Ellie Goulding ještě do 12. a nebo taky Funhouse, což je písnička z alba Funhouse zpěvačky Pink. Toto album bylo vydané v roce 2008 a samozřejmě je to jedno z těch nejlepších alb. Tak doufám, že si tuhle písničku se mnou teď tady na Rádiu Relax pořádně vychutnáte.
1: Relax.

0: Posloucháte Radio Relax a máme přesně 12 hodin.
1: Kralupy staví novou školku a tankujeme kvalitní pohonné hmoty. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Nová mateřská škola v Kralupech bude hotová za rok. Vzniká v lokalitě za nádražím. V září 2027 nabídne 4 třídy pro celkem 100 dětí. Chybět nebude ani prostorná zahrada. Práce pokračují podle plánu. Termín otevření nového školského zařízení by tak ohrožen být neměl. Část Kumpánovy zahrady ve Slaném je dočasně uzavřena. Kvůli havarijnímu stavu stromu se nedá chodit do prostor u vodních trysek. V příštím týdnu bude provedena redukce koruny a odborné ošetření stromu. Kolínská nemocnice má nový pavilon. Předseda představenstva Petr Chudomel.
3: Stavbou této budovy se nám podařilo zajistit jednak prostory pro archiv, které odpovídají legislativě, dále prostory pro skladové hospodářství, konkrétně spotřební zdravotní materiál a materiál MTZ. A další podlaží je věnováno našemu IT oddělení, jehož význam v rámci nemocnice narůstá.
1: V kolínské nemocnici pokračují i přípravy na výstavbu nového urgentního příjmu. Kontroly kvality pohonných hmot opět dopadly na výbornou. Vyhověly všechny odebrané vzorky. Česká obchodní inspekce jich napříč republikou odebrala 96. Neshledala jediné pochybení. Česko má druhou nejnižší inflaci z Evropské unie. Podle Eurostatu dosahuje 1,3%. Unijní průměry jsou přitom necelá 3%. Dodáme, že lépe než u nás jsou na tom už jen Švédové.
2: Sport.
1: Hokejisté Kralup porazili v přípravě pražskou Kobru 6-1. První branku v dresu A týmu si připsal Denis Škopek.
4: Je to super pocit, myslím si, že se nám to jako hodně povedlo, připravovali jsme se na to pěkně, vlastně Socha podržel v bráně a my jsme se hodně tlačili dopředu a bylo to vidět asi na výsledku.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Do večera oblačno až zataženo, ale teplo, maxima u 28 stupňů, občas přeháňkami. Zítra oblačno až polojasno a až 29, v pátek hodně mraků, místy přeháňky nebo bouřky a 24 až 27 stupňů Celsia.
0: To byly zprávy nejenom tady z našeho místního regionu, ale také třeba o sportu a počasí. No a jdeme dál, máme tady pro vás samozřejmě i hudbu. Remix, který má na svědomí původně Kate Bush, Running Up That Hill, a teď si ho můžete vychutnat tady na Relaxu. Tak poslouchejte Radio Relax, relaxujte, zůstaňte s námi a za malou chvilku se na vás bude těšit už Honza Ladra.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

Ještě než se spolu rozloučíme, tak mám pro vás náš tip relaxu. V sobotu 22. srpna od 14 hodin se uskuteční Slatina Fest 2026. Bude se konat ve sportovním areále SK Slaný a vystoupí na této akci například Bon Jovi Tribut a Petr Poláček, Kabát Revival West a další. Těšit se můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team. No a pro děti bude připraven skákací hrad a bude se dokonce i malovat na obličej. Tak nezapomeňte, v sobotu 22. srpna Slatina Fest 2026. Tak krásnou středu a v pátek opět naslyšenou. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. srpna.
0: Tento den roku 1856 získal jakýsi Gail Borden patent na kondenzované mléko. Už roku 1888 se v Belgii konala první soutěž krásy. Roku 1945 se narodil Ian Gillan, zpěvák legendární rockové kapely Deep Purple. Roku 1938 se narodila česká herečka Věra Galatíková. O 13 let později baskytarista slavných Queen John Deacon. Ročník 1956 je demokrat Bill Clinton, 42. americký prezident, který pobýval v Bílém domě v letech 1993 až 2001. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky. A ještě jednou politika. V tento den roku 1991 opustil Michail Gorbačov funkci sovětského prezidenta. 19. srpna 1940 se v Texasu narodil Johnny Nash, zpěvák, kterého proslavilo reggae. O 20 let později Sputnik 5 na oběžnou dráhu kolem Země vynesl 2 psy a 3 myši. Roku 1963 spatřil ve Švédsku světlo světa Joey Tempest, zpěvák kapely Europe. Ročník 1970 je herec Matthew Perry, známý z filmu Můj soused zabiják nebo ze seriálu Přátelé jako Chandler. Roku 1970 se v Bronxu také narodil José Antonio Cartagena, kterého ovšem hudební svět zná pod přezdívkou Fat Joe. O 19 let mladší je další rapper, narozený tento den Lil Romeo. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty 13. hodina posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Kovy se v Neratovicích mohou házet do žlutých popelnic a přidáme tip na místo k focení. Hezké odpoledne s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Kovy se do žlutých nádob házejí už i v Neratovicích. Město, stejně jako Kladno, Beroun nebo Praha, přešlo na multikomunitní sběr. Do popelnic na plasty se tak kromě plechovek mohou házet i obaly od tetrapaků. Třídící linka se s těmito třemi druhy odpadů poradí. Pozor ale třeba v Rakovníku. Tady do žlutých popelnic patří jen plasty. Mělník bude mít další odpočinkovou a naučnou zónu. Vznikne v prostoru ovocného sadu na cestě Viktora Dyka. Počítá se tu s informačními tabulemi, herními prvky pro děti a altánem pro příjemné posezení. Objevit by se tu mohla i včelí školka. Přípravy jsou v plném proudu. Králův dvůr má unikátní místo k focení. Oblíbené dřevěné srdce nabízí krásný výhled na kostel na nebevzetí Panny Marie. Je nad Lanovým mostem v lokalitě pod Hájem. Město brzy přidá další podobné místo. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Novinářům to potvrdil ministr zdravotnictví Vojtěch. Počítá se zhruba tisícovkou lůžek. Víc napoví studie, která má být hotova do konce roku. V metropoli je aktuálně 5 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví a ústřední vojenská, kterou vede ministerstvo obrany. Zavazadlo se v letecké dopravě považuje za ztracené, pokud se jej nepodaří dohledat do 21 dní od příletu. Jak tomu předejít, ví mluvčí Czech Airlines Handling Jiří Hanych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla. Před každou cestou je proto nutné všechny staré štítky ze zavazadla odstranit.
1: Sport. Fotbalisté Jablonce zahájí závěrečné předkolo konferenční ligy. V Glasgow zítra hrají proti místním Rangers. Slavného skotského soupeře si prý přáli.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne dál příjemné letní s oblačnou až zataženou oblohou a 24 až 28 stupni. Přeháňky se objeví jen vzácně. Zítra oblačno až polojasno a 26 až 29. V pátek hodně mraků s přeháňkami nebo bouřkami a 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Abych řekl, že to dnešní počasí je na nějaký hezký výlet. Co říkáš?
5: Hezký výlet minimálně si myslím, jo, můžete ještě vyrazit, protože koukám na, jako na ty přehánky a žádná sláva to nebude, takže můžete vyrazit.
0: Deštníky ani možná potřeba nebudou. Galantis! Potřeba je ale muzika, aby jsme dodali do svého těla energii alespoň pomocí hudby, tedy Galantis pomůžou mezi 13. a 14. na relaxu.

0: 13 hodin, 11 minut, k tomu posloucháte Relax. Když jsme byli děti, zdálo se, že čas má úplně jinou povahu. Školní rok se vlekl a mezi jedněmi a druhými narozeninami se odehrál celý malý život. Proč máme ale pocit, že třeba léto utíká najednou rychleji? Když to vezmeme, tak dneska už máme 19. srpna, co si budeme povídat, nechci strašit nějak školáky, ale jako škola už opravdu klepe na dveře. Nebo máte pocit, že čas jakoby se i s věkem zrychloval? Tohle dnes ve Fresh Timeu společně na Relaxu rozebereme a hned na startu hodiny posíláte i SMSky do studia. Skutečně si toho vážím, že chcete zahrát něco na povzbuzení, že vás to v práci nebaví. Konkrétně tohle napsala Míša. Tak pojďme na muziku, ať máte o trošku veselější den. Tady jsou Galantis.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: s Relaxem, díky vám za to a dnešní téma čas. Máte pocit, jako by se čas zvykem zrychloval? Vy už reagujete na tohle téma, píšete, posíláte SMSky na číslo 666-736-736. Ahoj Honzo, ano, je mi 50 a utíká mi tak všechno nějak rychleji. Podepsaný je Karel. Doktor Patočka napsal taky, ten chce ale zahrát nějakou super skladbu, aby člověk přišel na lepší myšlenky, tak určitě zahrajeme. Před námi The Weeknd Blinding Lights, ale ještě dáme prostor SMSce od Lucky, která chce zmínit to, že vlastně časí teď ale neutíká, že je v práci a že se ten dnešní den nějak táhne. No tak Lucko, pojďme tedy na další odpolední muziku, tady je The Weeknd Blinding Lights a držím palce, ať ti to v té práci co nejrychleji uteče. Třeba jako někomu utekla letošní dovolená, to je taky rychlost.
1: Fresh Time. Relax Radio.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký s

0: Přijďte na www.městokladno.cz.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: Máte taky pocit, že letošní léto nějak podezřele rychle mizí? Ještě nedávno jsme řešili, kam vyrazit na dovolenou a najednou šup a je 19. srpna. A přitom hodiny pořád mají 60 minut a den 24 hodin, tak proč máme pocit, že to léto utíká rychleji? Psychologové říkají, že v tom má prsty náš mozek. Když jsme byli děti, 2 měsíce prázdnin byly obrovská část našeho života a připadaly nám někdy i nekonečné. Jenže čím jsme starší, tím stejný čas vnímáme jako kratší. Navíc léto bývá plné zážitků, které pak zpětně splývají. A tak se stačí na chvíli otočit a najednou uslyšíme hurá, zítra do školy. Tak reakce vás, našich posluchačů, mám tady třeba SMS konzor, dobrý den. Já si užívám léto, ale až dnes. Ty horka, to bylo pro nás utrpení. Už jsme důchodci a opravdu to bylo složité tohle to všechno zvládnout. Takže dnes teprve pro nás hezké dny začínají. A tak to je hezký zase na to koukat tímhletím. Tak jaký názor máte na to vy? Uteklo vám letošní léto? 66 736 736, ale zase bych to úplně tak jako černě neviděl, jo. Je 19. srpna, jako ještě máme asi dost času. I někam možná ještě vyrazit.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Dnes mimo jiné řešíme na relaxu ve Fresh Timeu čas. Možná jste si všimli jedné věci, červenec si tak nějak užíváme a říkáme si, je toho času, toho je. Jenže přijde najednou srpen a najednou máme pocit, že léto mizí tak nějak pod rukama. Důvodem může být i naše očekávání. Jakmile víme, že se totiž blíží konec prázdnin, tak si začneme najednou více všímat toho času. V obchodech se k tomu ještě objevují školní potřeby, rána jsou pak o něco tmavší a večer se začíná tak nějak stmívat dřív. A mozek najednou dostává signál, pozor, léto končí. Přitom astronomické léto bude ještě několik týdnů, takže máme jako dobrý. Myslím si, že letos to vychází na 23. září, bude to středa, takže jako klid, léto ještě nekončí, není pryč. Jen nám to tak připadá a ten mozek nás ovlivňuje, ten mozek nám hlásí, pozor, léto končí. No tak, když už jsme u toho času, pojďme si dávat i teď rychlý návrat v čase, pojďme si dát flashback odpolední, tady je Mr. Agostino G-Drag a jeho Another Way. Takže hudební návrat do 90. let právě teď na Relaxu.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Lush Life od Zary Larson. Tahle ta píseň, tenhle ten hit vyšel už v roce 2015, ale o několik let později dostal úplně nový život, a to díky TikToku. Teď je to vlastně ještě větší hit než v roce 2015. Na TikToku se začal masivně používat hlavně úryvek refrénu a písnička se díky tomu vrátila do playlistu i hitparád všech rádií. A je to krásná ukázka toho, jak dnes vlastně může sociální síť oživit song a udělat z něj znovu celosvětový hit. Takže jestli vám Lush Life připadá jako písnička, že je to letošní letní hit, no tak není. Zara Larson ji vydala před více než 10 lety a TikTok jí vlastně dal druhý život.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
2: Když ti vítr

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: 14 hodin 1 minuta k tomu, přesný čas. Naproti mě se zprávami David Latovský.
1: Buštěhrad vzorně třídí odpad a fotbalisté Kladna vyzvou Prostějov. Celý tým Rádia Relax přeje hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Buštěhradu vzorně třídí odpad. Loni jej vytřídili 62%. Jako jedni z mála se tak dostali nad státem požadovanou 60% hranici. Řada měst a obcí je na tom většinou podstatně hůře. Objem vytříděného odpadu někde sotva dosáhne 50%. Základní školy v Rudné u Prahy se sloučí. Zastupitelé reagují na změny v počtu žáků i legislativní požadavky. Změna má vést k poklesu administrativní náročnosti a lepšímu využití kapacit. Budova školy v ulici 5. května by zároveň v budoucnu mohla být využita pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Kralupské hřiště v Lobči má nový povrch. Starosta Libor Lesák.
3: Hlavně jsme se snažili, aby ten povrch, který tam byl nový, moderní, tak aby vlastně ty sportovci, kteří tam budou chodit, nebo chodí tam i seniori na pravidelné cvičení, kteří mi o tom říkali, tak aby ty povrchy byly z takové hmoty, aby co nejméně trpěly vlastně klouby, takže to tam je uděláno.
1: Nové jsou i basketbalové koše a oplocení. Práce na vylepšování kralupských sportovišť pokračují.
3: Pomalu teďko budeme dělat hlavně rekonstrukci z části sportovního areálu v základní škole Třebíského, kde by mělo vzniknout vlastně nová takzvaná FIFA arena, umělý povrch pro fotbalové oddíly, ale i pro základní školy, které by tam na to mohli chodit a hrát, takže to je další plánovaná věc, která by měla být ve finále otevřena i pro občany.
1: Je požních, zemědělci mají sklizeno, pomohlo hlavně slunečné počasí. Obilovin je sice méně než loni, na domácí spotřebu to ale stačí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna jsou v druholigové tabulce devátí, v posledním zápase remizovali s Vašími 1-1. Teď se chystají na páteční duel, o další body pojedou hrát do Prostějova.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne dál oblačné až zatažené z 24 až 28 stupni. V noci žádná zima, příjemných 18 až 15. Čtvrtek se na nás připravil oblačno až polojasno a 26 až 29. V pátek pak velká oblačnost a 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Takové byly další odpolední zprávy na Relaxu a my si dáme českou muziku.
5: Jak luna mizí s nocí.
0: UDG a Hvězdář za chvilku na Relaxu.
2: Ladra. David Latovský.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Je krátce po 14. hodině, pokud chcete 14 hodin 8 minut k tomu. Máme středeční odpoledne a když je srpen, tak mozek hlásí, že se blíží konec prázdnin a čas najednou zrychluje. O tom už jsem mluvil, proč tomu tak je minulou hodinu. Jak si tedy léto prodloužit, alespoň v té hlavě? Mám pro vás jednoduchý trik. Pokud chcete, aby vám léto zpětně připadalo delší, dělejte něco, co běžně neděláte. Jeďte na výlet na místo, kde jste ještě nikdy nebyli. Zkuste nové jídlo. Třeba můžete vyrazit někam na nové koupaliště, kde jste ještě nikdy nebyli, nebo si třeba udělejte večerní procházku jinou cestou než obvykle. Nejde o to nacpat totiž do života co nejvíc aktivit, jde o to vytvořit si nové vzpomínky, protože právě ty fungují jako takové mentální záložky. A když se za pár týdnů ohlednete, nebude to léto 2026, které vám tak rychle zmizelo v jednom týdnu. Budete mít pocit, že se toho vlastně stalo docela hodně. Tak máme 19. srpna, já si myslím, že ještě nějaké ty nové vzpomínky určitě přibudou.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tedy svým na relaxu. Měli jste k obědu dneska brambory? Oblíbené brambory mají dnes totiž svůj den, je Národní den brambor. Využití brambor v kuchyni je prakticky neomezené. Hodí se k přípravě předkrmů, polévek, hlavních chodů a dokonce i dezertů. Já je mám jako přílohu číslo jedna bramborák, ten úplně miluju. A co vy, relaxáci? Co vy a brambory? 606 736 736, na jaký způsob je máte úplně nejraději? Klidně nám dejte vědět. A my na oplátku posíláme další odpolední muziku. Připravená je partička UDG a jejich Hvězdář.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.
3: Ztrácíš se před...

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice, pozor na D1, 156. kilometr ve směru na Brno, je tam pro poruchu odstavená dodávka. D2 na exitu 1, nehoda nákladňáku a osobního auta, máme ale dobrou zprávu, nehoda už by v tuhle chvíli měla být i odstraněna. Tak pojďme ještě na D5, na 95. kilometr ve směru na Plzeň, tam je roztrhaná pneumatika z nákladňáku a kusy té pneumatiky leží v jízdních pruzích, tak na to pozor.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Hrajeme pro vás i českou muziku a tohle byl jasný důkaz Verona a jejich dáma. Každý máme rád jinou přílohu. Někdo miluje knedlíky, ty mám třeba až na žebříčku příloh hodně na posledním místě, ale na prvním mám brambory a ty mají dnes svůj den. Asi málo koho by napadlo zakousnout se do syrové brambory. A jestli vás někdy napadne, že by vás zajímalo, jak chutnají brambory v syrovém stavu, neskoušejte to. Už je to sice informace léty ověřená, ale dnes to na mě vyběhlo. Asi důkaz o tom, že 19. srpna je Národní den brambor. V bramborách se totiž vyskytuje toxická sloučenina zvaná solanin. Ta může u člověka vyvolat bolest hlavy, taky nevolnost a dokonce i neurologické problémy. Než se tedy do brambor pustíte, vždy je uvařte. Tím se solanin rozloží. Tolik rady Honzy Ladry a pojďme na další muziku. Stále můžete napsat do studia Rádia Relax, jakou máte nejradši formu brambor, jestli je to jako příloha, nebo třeba máte rádi bramborák, bramborovou kaši a tak dále. Nebo jaká je vaše vlastně nejoblíbenější příloha? Hodně se tady objevují tedy těstoviny. Musím říct, že těstoviny v tuhle chvíli asi vyhrávají.

0: Za půl minuty 15. hodina, připravený na zprávy David Latovský, tak pojďme na to.
1: Po středočeských silnicích bude jezdit víc elektrobusů a počasí se zítra ani v pátek výrazněji nezmění. Jste s relaxem a přejeme hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj nakoupí další elektrobusy. V letech 2028 až 30 vyjedou na Mělnicku, Slánsku nebo v okolí Neveklova. Do té doby se musí připravit potřebná infrastruktura, dobíjecí stanice v areálech dopravců a na konečných zastávkách. V Krlupech se plánuje nová sportovní hala. Vzniknout má v části města zvané Luch.
3: Nabídne herní prostor 40 na 20 metrů, který ve městě zatím úplně chybí. Počítá se i s místem na sezení pro 200 diváků, kvalitním zázemím a prostory pro občerstvení a služby. K hale má navíc vést nová příjezdová cesta s parkovacími místy, ta by mohla odlehčit přetíženému sídlišti Cukrovar.
1: Informoval mluvčí města Aleš Levý. Většina seniorů v Česku pobírá penzi přes 20 tisíc korun měsíčně. Třetina pak dostává více než 23 tisíc. Ministr práce Juchelka prosazuje pro příští rok výraznější přidání, než ukládá zákon. Zákonná valorizace je podle něj totiž nízká. Pokud prý nepřidá seniorům víc, začnou si chodit pro dávky. Kolínská nemocnice má nový pavilon. Předseda představenstva Petr Chudomel.
4: Stavbou této budovy se nám podařilo zajistit jednak prostory pro archiv, které odpovídají legislativě, dále prostory pro skladové hospodářství, konkrétně spotřební zdravotní materiál a materiál MTZ. A další podlaží je věnováno našemu IT oddělení, jehož význam v rámci nemocnice narůstá.
1: V kolínské nemocnici pokračují i přípravy na výstavbu nového urgentního příjmu.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna se přesouvají do Švýcarska. V pátek a sobotu tu odehrají dva přípravné zápasy. V září je pak čekají tři domácí přáteláky, mimo jiné i se Spartou. Do nového ročníku extraligy pak Rytíři vstoupí 16.9. zápasem s Vítkovicemi.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Do večera dál oblačno až zataženo, aktuální teploty mezi 24 až 28 stupni, v noci klesnou na 18 až 15. Zítra oblačno až polujasno, 26 až 29. Pátek přinese oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo bouřkami a 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Tady dneska je Národní den brambor, tak co, bude bramborák, já vím, že ty ho miluješ taky.
6: Tak to tak... by dneska mohly být aspoň tři, ne? Já běžně chodím na jeden, že? Tak dneska to znásobíme.
0: No, běžně chodíš na jeden, ale když máš jako povedený den, když si jako zasloužíš nějakou odměnu, tak většinou jsou dva.
6: No tak povedený den už dlouho nebyl, to někdy snad v únoru, ale pokud je dneska ten speciální den, tak snad.
0: Takže padnou tři. A bude taky Jason Derulo. Ten už za chvilku a nebude chybět ani souboj moderátor versus právař v této hoďce. Počkejte si na to.

Rádiu Relax Adonix. Zpěváka, kterého publikum dodnes zná jako vítěze poslední série pěvecké soutěže Československá Superstar, či je reprezentanta České republiky na Eurovizi 2025. A on opět přepnul do angličtiny. Tak co? Co tomu říkáte? Jaké další novinky přineseme ve vysílání Rádia Relax, tak to se dozvíte už dnes večer v hitparádě Relaxádě. Zatím můžete ovlivnit výsledky pořadí svého favorita, můžete podpořit hlasováním na našem webu radio-relax.cz.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou

0: jste s Relaxem, díky vám za to a máme 19. srpna. Den brambor je tedy právě dnes. A co Češi a brambory? To je pořádně velká láska. Průměrný Čech jich za rok spotřebuje zhruba 60 kg, tedy přibližně kilo až kilo a čtvrt týdně. A přestože je česká kuchyně hlavně spojována s knedlikem, brambory mají v našich jídelníčcích obrovské místo. Vařené, pečené, hranolky, kaše, bramboráky. Tak pokud budete mít z práce chuť, vyrazte někam na bramborák, protože dnes tedy by si aspoň naše břicho bramborák zasloužilo, když už máme ten den brambor. Za chvilku mrkneme na dálnice, jak se jezdí takhle v středu odpoledne. No a taky nebude chybět souboj moderátor versus právař. Už tady pro Davida chystám zvuk.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: www.městokladno.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland. Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice, máme hlášenou jednu dopravní nehodu, což je dobře, taky dál jezdíte opatrně, ale pozor si dejte na D2, tam je tedy dopravní nehoda takhle odpoledne na 2. kilometru ve směru na Brno, se bouralo, je tam nákladňák a dodávka na místě, to řeší i policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Mandraže a v Pokoře. No a my jdeme na souboj moderátor versus právař. Davide, hezký den.
1: Hezký den, v Pokoře ano, protože Honza dnes něco chystá, možná něco šibalského, mi tak naznačuje ten jeho výraz v tváři. Kde byste ho viděli? Co, Honzo, jak to je?
0: Tak nevím, jestli je to šibalský úplně, ale je to zvuk z reálného života. Já jsem totiž dnes dopoledne byl na místě, kde tenhle ten zvuk je slyšet.
1: Místo nám evidentně neprozradíš, asi to nějak souvisí s létem, bych tak možná typoval.
0: Dá tyjo, se.
1: Jako nějaký koupaliště třeba, že by Honza se dopoledne šel udělat pár temp někam.
0: Nemusí to být jenom v létě.
1: Nemusí.
0: Ale hezké počasí je jako výhrou.
1: Výhrou, tak...
0: Jdeme na to, já už nebudu dál napínat asi. Tak
1: pojď.
0: Fight. Takže ještě jednou připomínám, že tenhle ten zvuk jsem dneska slyšel dopoledne na jednom místě. A bylo to tady zrovna nakladně, takže připraven?
1: Připraven. Že by to bylo až taky jednoduché? Dobrý. Nebo je zatím nějaká kulišárna?
0: A tak já chci, aby si měl dva body, aby si mohl dát ten třetí bramborák dneska.
1: To už mě tady ale opravdu podceňuje, že dáváš takové jednoduché zvuky, to mi to přijde, jako bych na tom byl nějak špatně a že jsi se začal slitovávat.
0: A počkej, zítra teda, no.
1: Tak je to sport?
0: Je to sport, ano. Je to sport a je to s fanfárou. Mně to asi také stačí, že vím, že tušíš, že si poznal, že je to bowling asi, víš.
1: A ty jsi jako byl přímo aktivní, nebo jsi to jenom jako slyšel?
0: Samozřejmě bowling to není, jo. Tak samozřejmě David neříká správnou odpověď, abyste se do toho mohli zapojit i vy, 666-736-736. Nebylo to aktivně, bylo to, byl jsem se podívat na jeden dětský tábor, právě na tenisovém táboře jsem byl, takhle.
1: Tak ano, už nám to tady lehce zaznělo, možná někdo už...
0: Tak se to propálil, veď?
1: Možná ano, možná ne. No vidíš to, ty opravdu dneska, ty bys rozdal dneska to normálně pro nás, pro posluchače, co se to děje, to, já si myslím, že...
0: Tak dneska je ta písíčka na přání podle mě úplně skoro zadarmo.
1: Mě to ulítlo asi už pětkrát, že jsem prozradil, ale to by ještě ne.
0: To je pravda, No tak co, tak dáme teda, ale posluchači píšou, no tak jim dáme prostor.
1: Tak nám to klidně pust ještě jednou teda, ať se ještě ujistíme.
0: Tak, co to je tedy? 666-736-736.
1: To ale byly údery teda, jako to hrál někdo hodně dobře teda. No,
0: na to, že to byly děti. Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Tak pojďme rozlousnout ten dnešní souboj, který je skoro úplně zadarmo. Tak co to bylo za zvuk, pojďme si ho připomenout. Tak.
1: No tak už.
0: No tak. Tak, co píšou naši posluchači?
1: To chvilku trvalo, než ten člověk uchopil tu pálku do ruky, že? Tak posluchači tady píší, že by to mohlo být třeba squash.
0: Ano.
1: Stolní tenis.
0: Mhm.
1: Tenis.
0: Mhm.
1: A ping-pong.
0: Ping-pong. Dobře.
1: No, tak to je vlastně stolní tenis, jo.
0: Takže jdeme na hlasovky, pojďme.
2: Tady Gabča. Tak původně jsem si myslela, že to je squash, ale jelikož jste to tak pěkně propálili, tak teda říkám tenis. Mějte se.
0: No. Tak teď jak, takhle, pojďme zahrát teda písničku Gabče. Děkujeme, Gabčo, za zavolání. Na dálku tě takhle zdravíme, přejeme šťastnou cestu. Gabča volala z auta, je pravidelnou naší posluchačkou. Dokonce se poštěstilo jí a byla tady u nás i ve studiu. Bereme takhle pravidelné posluchače na návštěvu do rádia, do studia. Tak dáme prostor někomu, kdo třeba i napsal.
1: To bychom klidně mohli, protože vás bylo tolik, opravdu ani nemůžeme tady všechny vyjmenovat, ale vyber třeba takhle prstem, normálně ukáž teďka.
0: No tak, když ukážu, tak teď jsem se nekoukal a vybral jsem někoho, kdo napsal, že to byl squash, tak to asi ne.
1: Vedle musíš kousek.
0: No tak to už ale musím koukat, že jo, no, tak počkej, no, tak tady třeba Lucka píše. Ahoj kluci, moc vás zdravím, je to tenis, tuhletu hru moc miluju a prosím, pokud je to možné, zahrajte mi něco z 90. let, nejlépe Love Message.
1: No tak jasně, ježišmarja, to určitě dáme velice rádi všem tenistům, tenistkám a vlastně všem, kteří nás teďka ladí, ale hlavně naší posluchačce, protože jasně napsala to správně.
0: A během toho, co jsi mluvil, jsem to našel v playlistu a jdu to tam dát. Takže zdravíme Lucku, zdravíme vás všechny posluchače a hlavně ty tenisty, jak zmínil David.
1: No, tady já tenis neumím, že jo, mám trošku závidím, já musím jako říct, že tenis teda to jako za mě ne. Takže opravdu...
0: A jaký je tvůj nejoblíbenější sport?
1: No tak... Rád se dívám na fotbal a jaký já rád provozuju, tak já jsem teda jako plavec, teda ono se jo. To neví, ale jako v plavání docela dobrý si myslím.
0: Taky
1: pro
0: všechny.
1: Zvuk plavání, jestli bych tady někdy mohl připravit, teda možná, to bude velká výzva.
0: Tak tedy

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je středa s datem 19. srpna a právě teď 16. hodina.
1: Ve středních Čechách skončil zákaz rozdělávání ohňů a Češi podceňují revize elektřiny a plynu. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách se opět smějí rozdělávat ohně. Zákaz na rizikových místech, platný v době extrémního sucha, prakticky všude skončil. Pomohli deště. Hejtmanka Petra Pecková i tak žádá při zapalování ohňů v přírodě o zvýšenou opatrnost. Beroun připravuje hřiště pro fotbal, streetball a stolní nohejbal. Místo pro posledně jmenovaný sport ve městě navíc úplně chybí. Nová plocha vznikne v Košťálkově ulici. Aktuálně probíhají přípravy. Není to ale zdaleka všechno. Společně se Středočeským krajem se navíc plánuje i sportovní hala pro gymnázium Joachima Baranda. Přírodní rezervace Milská stráň na Rakovnicku se rozšíří. Je nedaleko obce Milí. Ke stávajícím 13 hektarům zvláště chráněného území přibude další hektar. Lokalita je bezpečným útočištěm pro řadu rostlin. Mezi ty nejcennější patří vstavač nachový, který je na seznamu silně ohrožených druhů. Třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektřinou. Podle průzkumu agentury Ipsos doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Navíc nenechávají provádět pravidelné revize. O moc lepší situace není ani u plynu. Školní aktovka stojí kolem 1300 korun, pokračuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
3: Měla by být z materiálů, které jsou dobře prodyšné, ale zároveň jsou lehce omyvatelné. Když na ně spadne špína, tak některé ty materiály mají na sobě i teflonovou úpravu, takže vlastně ta špína z toho spadá. Každá ta aktovka nebo každý ten batůžek pro toho školáčka by měla mít pevná záda, tak aby kopírovala vlastně tvar těch zad, ten tvar lopatek i tvar bederní páteře.
1: A jak by měly být v aktovce rozloženy pomůcky?
3: To, co je nejtěžší, to by mělo být přiražené nejtěsněji na záda. Pak do té aktovky dál skládám věci, které bych dál potřebovala. Pokud je ta aktovka moc těžká, je dobré se poradit s paní učitelkou, jestli opravdu všechno, co ten žáček nosí ze školy a zároveň zase zpátky z domova do školy, tak jestli je opravdu nezbytně nutné.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové zítra v Aténách nastoupí proti Panathinaikosu. Čeká je úvodní kolo závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočechy dělí od premiérové účasti ve skupině jednoho z evropských pohárů jen tento dvojzápas. Soupeř je ale favoritem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Do večera dál oblačno až zataženo, aktuální teploty mezi 24 až 28 stupni, v noci klesnou na 18 až 15. Zítra oblačno až polojasno a 26 až 29. Pátek přinese oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo pouřkami a 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Slyšeli jste sami, tak jak bych řekl, že léto je pomalinku, ale jistě pryč, alespoň co se ty oblohy týče, jinak teploty jsou stále vysoké. Před námi v téhleté hodině určitě Kýni. Máme 3 minuty po 16. hodině, přeju vám všem hezké odpoledne a jedeme dál.
2: Relax Radio.
5: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Ooh, you think of me. Ooh, I think of me. 16 hodin, 10 minut posloucháte Radio Relax. Už mi tady chybí jenom nějaký saloon, nějaký ten dlouhý bar a nějakýho toho barmana nebo barmanku, který by mi nalil, protože tohle je Daša. Jak já to vidím, tak tohle bude jedna z novinek dnešní relaxády. Je to americká country zpěvačka, která už má pár takových jako celosvětových megahitů. Tohle to je její novinka, která se jmenuje Memo a no uvidíme. Já si myslím, že jestli v relaxádě bude a bude v jedné z těch 4 novinek, že se to určitě chytne a bude to směrem nahoru. Ale nebudeme předbíhat. Jedeme dál, Max Barkyš, Eva Max a taky Kýni.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Tohle je slíbená muzika Kini a Crystal Ball, máme 4:45 a teď se vás jenom zeptám, myslíte si, že když třeba jdete, nebo si prostě někde sedíte a povídáte si pro sebe, že jste divní, tak můžu vás uklidnit, nejste, za chvilku vám vysvětlím proč, co to vlastně znamená, když si člověk povídá pro sebe, no a taky vás spolu s tím pozvu, protože dneska máme středu, tak už vás pomalinku začnu zvát na víkendovou zábavu.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise?
1: Navštivte nás.
0: STK Slaný. Těšíme se na vás.
1: Těšíme se na vás.
0: Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Dvě minuty po půl páté, nechte se pozvat na sobotu, vlastně to je jedna z posledních sobot v prázdninovém měsíci, tedy v srpnu, sobota 22. od 14 hodin do sportovního areálu SK Slatina. Tam totiž vystoupí například Bon Jovi Tribute, to znamená Petr Poláček, jako mimochodem výborný Petr Poláček, spolu s ním Kabát Revival West a další. Těšit se můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team. To bude boj! No a pro děti, aby se tam nenudili, tak samozřejmě bude tam připravený skákací hrát, bude se malovat na obličeji a tak dále, takže si rodiče určitě odpočinou.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Píše se rok 1992, Jon Cicada má neuvěřitelně intenzivní období, alespoň intenzivní období, co se tvorby týče. A tak není divu, že vznikla tato hitovka, která se jmenuje Just Another Day a která se hodně pouští tam, kde se hrajou 90. leta. Jinak pro zajímavost, abyste věděli, jak dlouho se takovýhle pecky píšou, trvalo mu to celých 30 minut.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 17 hodin je tady právě teď.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Tak jak to tak vypadá, tak zítra pojedeme tak zhruba na stejný lajně, to jsem možná řekl blbě, no nevadí, každopádně bude to stejný počasí jako dneska, tedy oblačno až polojasno, záleží na tom, který část dne se probudíte. Teploty ale budou relativně vysoké, 26 až 29 stupňů Celsia. Teď ještě muzika, která vás bude provázet do vlastně poslední hodinky před relaxádou, tedy před hitparádou, dáme si Činasky a Kláru.
3: Koukám na tebe, Kláro, už několik.
0: Nicméně hodinku odstartuje Khaled a za chvilinku Medúza a víte s kým? To byste nevěřili, s Khaledem.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: 5 minut po 17. hodině vám přeju stále ještě hezké středeční odpoledne, už takové pozdní, máme hoďku do hitparády, to znamená čas, který si užijeme muzikou a taky spoustou informací. Ta první je, mimochodem se mám jí sliboval už té hodince minulé, ale nějak prostě mi to nevyšlo časově. Pokud jste v práci, chodíte a mluvíte si pro sebe a říkáte si, jestli já už jako z té práce nejsem tak trošku blázen, můžu vás uklidnit, podle psychologů i podle mě v podstatě nejste, já to dělám taky a u mě je to teda navíc ještě celkem logický. Podle psychologů prý mluvení na hlas může pomáhat při řešení problému. Jo, to znamená soustředění a tak dále. Takže třeba chodím a já hledám furt klíče. Takže chodím a furt, kde jsem nechal ty klíče, kam jsem dal ten klíč a tak dále. Tím, že si to vlastně neustále říkáme, je to takový sofistikovaný nástroj hledání. Nemusíte mít vůbec o sebe žádný strach. Nezapomeňte, že o čem se mluví, jo, tak to nikdy nezmizne. Každopádně mluvení pro sebe, vzpomeňte si na Marečka, když chodil při tom diktátu nebo když diktoval, musel při tom chodit, takže je to úplně přirozený.
1: Relax Radio. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen, broken down.

0: Minuta po čtvrt na šest na relaxu Heat Hunter Revolution in Paradise a jedna moje otázka k tomu navrch. Přiznám se, dneska jsem se tak trošičku nechal nachytat. Pustil jsem se svým senátorem do debaty, kolik obyvatel žije na zemi. A fakt je ten, že mě docela dostal, protože já jsem v tu danou chvíli, kdy jsme se nějak o tom začali bavit, nedokázal ani vybavit, kolik obyvatel opravdu žije na zemi. To znamená, kolik lidí žije podle posledních odhadů na zemi. Sválně, teďka, jestli posloucháte, zkuste si to sami pro sebe říct, jestli byste to věděli, anebo ne. Já vím, můžete samozřejmě namítnout, že to je úplně zbytečná informace a tak dále, ale když se pak bavíte třeba, já nevím, se synem, se dcerou, prostě s dětma, který jsou školou povinný a chcete jim ukázat, že vy ten rodič jste tak jakože nad nima a tak dále a dostanete se na takovýhle základní věci a oni zjistí, že nevíte, jo, tak to není dobrý. Takže dal jsem vám chvilku čas, pokud jste chtěli říct, že zhruba 8,3 miliardy, tak máte pravdu.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přiznám se, protože já nerad říkám špatné zprávy, já tuhle tu rubriku prostě nemám rád, zvlášť když vím, že první, co na mě vykoukne, to bude Pražský okruh, kde jsem snad ještě nezažil za poslední půl rok situaci, že by byl bez problémů průjezdný, nejen ke tomu i dnes. Pražský okruh tam začínáme, na 60. kilometru ve směru na D10 se stala dopravní nehoda, je tam dokonce i neprůjezdný pruh, to znamená, nestojí to na krajnici, jsou tam dvě havarované auta, osobák a nákladák, na místo jede policie České republiky, takže počítejte s tím, že se to může trošku časovat. Co jsem se díval na kamery, tak na okruhu je to dneska fakt jako hodně veselý. Od 14. do 18. kilometru ve směru na Ruzejně, nebo na D7, chcete, je tam kolona, která se jako úplně moc nehejbe a obvykle to bývá jenom v tom jednom pruhu, tam co jsou kamiony. Dneska byly oba dva pruhy. A je to i zpátky ve směru na D1, od 22. do 17. kilometru by kolona mohla dosahovat prý až 4 kilometrů, ale samozřejmě berte to, je to průběhový, chvilku se může natáhnout, chvilku se může zkrátit. Každopádně rozjíždět úplně jako do hladka by se měla až po 18. hodině, takže ještě 26 minut vydržte a ono to pojede.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Na Relaxu právě teď ve 6:03 k tomu krásná švédka, která se říká Mabel. A než se podíváme do kalendáře, tak se zase mrkneme do toho tady našeho speciálního, toho relaxáckého, který je ale k dohledání na netu, takže si můžete klidně ověřit, že vás nějak nebalamoutíme. A tam byste zjistili, že právě dnes, to znamená ve středu 19. srpna, krom jiného, protože těch výročí je fakt jako spoustu, bavíme se o tom vlastně už od rána, ale máme hlavně Mezinárodní den orangutánů. Já je mám strašně rád. Když chodím do zoologicí, tak se na ně chodím i dívat. Myslím si, že ty to mají hodně nahnutý, protože oni mají samozřejmě, je tam odlesňování, nelegální obchod a tak dále, dělají z nich domácí mazlíčky a podobně. Myslím si, že bychom je měli víc chránit, protože s námi, jako s lidmi, sdílí orangutáni 97% své DNA, což není zrovna málo.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 19. srpna.
1: Tento den roku 1856 získal jakýsi Gail Borden patent na kondenzované mléko. Už roku 1888 se v Belgii konala první soutěž krásy. Roku 1945 se narodil Ian Gillan, zpěvák legendární rockové kapely Deep Purple. Roku 1938 se narodila česká herečka Věra Galatíková. O 13 let později baskytarista slavných Queen John Deacon. Ročník 1956 je demokrat Bill Clinton, 42. americký prezident, který pobýval v Bílém domě v letech 1993 až 2001. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky. A ještě jednou politika. V tento den roku 1991 opustil Michail Gorbačov funkci sovětského prezidenta. 19. srpna 1940 se v Texasu narodil Johnny Nash, zpěvák, kterého proslavilo reggae. O 20 let později Sputnik 5 na oběžnou dráhu kolem Země vynesl 2 psy a 3 myši. Roku 1963 spatřil ve Švédsku světlo světa Joey Tempest, zpěvák kapely Europe. Ročník 1970 je herec Matthew Perry, známý z filmu Můj soused zabiják nebo ze seriálu Přátelé jako Chandler. Roku 1970 se v Bronxu také narodil José Antonio Cartagena, kterého ovšem hudební svět zná pod přezdívkou Fat Joe. O 19 let mladší je další rapper, narozený tento den Lil Romeo. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
3: Relax.
1: Relax Radio.

0: kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Mrkněte na hodiny, 18. je tu právě teď, to znamená začíná středeční večer a taky relaxáda.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Neslibuju žádný pařáky, ale nebude to taky nic hroznýho. Zítra oblačno až polojasno, něco podobného jako dneska. Teploty od 26 do 29 stupňů.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: Wow, tak jdeme na to. Máme před sebou další vydání Relaxády, to znamená té oficiální hitparády Relax Rádia, na kterou se můžete klidně i podívat na www.radio-relax.cz. Tam si rozkliknete Relaxáda, tam se vám zobrazí prostě kompletně celý pořadí, ale hlavně pozor, a to je to nejdůležitější. Tam můžete hlasovat pro nové kousky, který tím pádem posunete do toho příštího vydání. Tak, jdeme na to, já jsem to vzal tak jako rychlostí blesku, ale před námi je totiž to nejdůležitější, abyste věděli, jak to dopadlo minule.
2: Relaxáda.
3: Rekapitulace.
0: Justy a spolu s ní i Sam Harper Just a Little, to bylo minulé třetí místo na dvojce Madonna Danceteria, mimochodem nedávno slavila na Rosky. A naprosto překvapivá jednička, i když překvapivá jak pro koho? Já si myslím, že hudebně to nemělo chybu, Slávek, Fama, Polly Garant, Chci si být jistý. Ale pozor, kolik muziky se nám do toho dnešního vydání nedostalo? Hodně. Je to proto, protože prostě z novinek nedostali tolik hlasů, aby vystartovali do té základní desítky, anebo třeba taky proto, že z té základní desítky vypadly vlastně, nebo vypadla, jenom jedna skladba. Každopádně, a to je mi teda hodně docela líto, Patrik Malý společně se Sebastianem, písnička 2005. Tohle mi přijde, že to docela dost šlape na to, aby to vypadlo, ale tak vy jste rozhodli jinak. Gracie Abrams, to je další smolařka. A zmínil jsem, že tři písničky z minulých novinek se nedostaly do té základní desítky. Tady je ta třetí, Lukas Dirtbag.

0: Je mi to líto, možná byste ti český muzice měli dávat větší šance, aby se dostala do té desítky, pak by to bylo takový jako, no, zajímavější. Teď ale pojďme, jak jsem zmiňoval, základní desítka je před námi od desítky směrem nahoru a mimochodem na tom desátém místě, já jsem to teda říkal, že to takhle dopadne, jo, protože to je taková leklá ryba Jenny, co si budem povídat. Já už jsem posledně řekl, že jako úplně mi to nesedlo a taky to tak dopadlo. Minule desátá, dneska desátá Jenny, i přesto, že z Blackpink má přezdívku Human Chanel, to je jako, že má co si společného s módou, nebo co si víc, je to taková ambasadorka, by se dalo říct, právě téhleté značky. A pozor, není to žádná hlupaňa, jak já říkám s oblibou. Umí korejsky, anglicky, japonsky, tedy víc než já. Část dětství strávila na Novém Zélandu, no tak jako, co si budeme povídat? Muziku prostě dělá podle svýho, u vás se to moc nechytlo. Desátá minule, desátá teď. Jdeme na devítku, tam je polská zpěvačka, která se ofiko jmenuje Blanka Stajkov. Ona reprezentovala Polsko na Eurovizi v roce 2003 a tuším, že pak ještě jednou. A je taková hodně příjemná, už jenom třeba proto já nemám ty polský jména rád, to jsou takový ty různý malgořaty a tak dále, člověk se na tom zasrkává, ona se prostě jednoduše jmenuje Blanka. Žádná složitá výslovnost. Blanka je na 9. místě s novinkou, která se jmenuje, a navíc je to ještě takový hodně zajímavý, Jejejo. Takže tam jako není o čem. Jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Abych byl upřímný, já miluju tyhle ty písničky, které mají takovýhle jednoduchý názvy. Jo, já si na tom nezlámu jazyk, nemůžu to nějak zkazit a tak dále. Za mě má Blanka minimálně 10,5 bodů z 11. Každopádně vy můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz. Já jsem to sice říkal na začátku, ale některé informace je dobrý, že ho říct znovu, protože opakování je matka moudrosti. A pokud dáte Blance víc hlasů, tak se možná příště hne z toho 9. místa, kam vystartovala jako novinka. Nechme se překvapit a jdeme rovnou na 8. Tam je partička, která se říká Jantrux. To jsou z Německa, začali fungovat v roce 2014, to ještě jako teenagery, a ten překlad zní jako obří havrani. Je to něco podobného, ale moc velký nejsou, jsem se díval. Každopádně oni začali jako předskokaní, no a pak už jeli sami a mají docela úspěch. Hned potom Victoria Monet, to znamená, tam se dáme na 8. místo. Co si budeme povídat, ona je hodně zajímavý případ. Ona byla dlouho známější jako autorka hitu Pro jiné, to znamená, podílela se na muzice pro Ariana Grande, Brandy a tak dále. Na Grammy 2024 získala cenu Best New Artist.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Přejeme Viktorii Monet, aby se dostala výš než na 8. místo, kde byla i posledně. Je to tak nějak něco podobného jako Jenny, jako není to špatný, samozřejmě hlasujete pro ní na www.radio.cz, ale jako úplně nějaký výstřel do tmy to jako není úplně. No, jdeme dál, protože před námi je vlastně novinka od Madony a Kylie Minogue. Ta novinka se jmenuje Love Sensation. Co si budeme povídat, co se Madony týče, tam asi není potřeba nějakých větších informací. Snad jenom to, že jako zajímavost já vždycky udávám, že říká se to, kluci říkali, že do New Yorku tenkrát přišla někde s 35 dolary v kapse a chtěla se prosadit původně jako tanečnice. Myslím si, že z její vizáží to nemohl být problém. Každopádně, než se stala tou ikonou popovou, tak pracovala mimo jiné i jako prodavačka v Dunkin' Donuts. Tuším, že to kdysi bylo v Praze na Václaváku dole, jak byla koruna, ale teď už to tam samozřejmě není, to je jedno. A Kylie Minogue spolu s ní, no tak to je celkem sázka na jistotu. Kylie začínala už jako dětská herečka, myslím, že ten seriál se jmenoval Sousede, australský, nevím, to je jedno. Takový ten hit, který to všechno odstartoval, Locomotion, byl cover, to znamená, byl někde z roku 1962. Takže to je jedna věc a pak hned jdeme na Mimi Webb, což je britská zpěvačka, která Mimi Webb má jako pseudonym, proslavila se na TikToku a tím to tak jako všechno odstartovala. Co si budeme povídat, tyhle ty novější interpreti nikde jinde než na sociálních sítích ani vlastně začít nemůžou.
1: Novinka Relaxády.

0: Mimi Web, Ancient Y, to je další pecka z Relaxády, která je, hned se na to, je mi nějaká moucha, která je na 7. místě a je tam postup z 9. minule, je tady 4. týden, no tak jako krucifix, je tam 4. týden, to znamená, tu už asi moc velký postup nečeká. I přesto, že tahle ta slečna, by se dalo říct, která to všechno vyšrobovala přes sociální sítě, myslím tím ty svoje úspěchy, tak já jsem s ní viděl asi 3 rozhovory, je hrozně vychechtaná, prostě musí s ní být docela zajímavý třeba vyrazit někam večer na rande. To by bylo docela dobrý. No ale my jdeme dál, protože před námi je, pozor, Lukas a Steve. Lukas a Steve je nizozemské duo, což je docela důležitý, to znamená jako, že duo z Holandska, aby to bylo jasný, a oni tak jako přemýšleli, jak by to udělali, aby měli ještě větší úspěch, protože každý z nich měl nějaký úspěch. Dali to dohromady, protože 2 jsou vždycky víc než 1 a ono jim to fakt jako funguje. Ta skladba, kterou zahrajeme, se jmenuje All I Know a jako docela slušně boduje na 6. místě. Kouknu se, jak dlouho jsou tady, 3 týdny, tak ještě nějaká šance tam je. Ale pozor, my jdeme na 5. Tam je chlápek, který mi je hodně sympatický, když na začátku jsem ho neměl moc rád, to je pravda, to musím říct. A dones mě prostě připadá takový divný. On je divný, ale on je svůj divnej. Dělá si vlastně svoje kostýmy, dělá si svoji vlastní muziku, dává to všechno dohromady a dneska z toho vylezla skladba Cherry on Your Cake, což je bomba, 6. místo, já doufám, že se ještě vyhrábne někam vejš, protože výjimečně bych mu to i přál, tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

Adonis, Cherry on your cake, muzika, která se zatím vyšplhala na 5. místo díky vašim hlasům, který posíláte přes www.radio-relax.cz. Tam v liště je relaxáda, tu rozkliknete a už vás to tak jako navede úplně samo. Můžete si vybrat mezi 10 skladeb, které jsou v tom základním žebříčku, a můžete jim dát svůj hlas a tím pádem v té příští relaxádě, která bude za týden, tak tam už je můžete posunout podle svého. Jinak asi jste postřehli, máme 4 novinky a 10, do které umísťujete vlastně všechny skladby, které se vám líbí. Ty 4 novinky máme proto, protože existuje takový nepsaný pravidlo, že pokud je tady skladba 5 týdnů, tak automaticky vypadává, to znamená na její místo se určitě dostane jedna z novinek, a to je myslím, že taková ta novinková výhoda. Dneska vypadnou celkem 3, takže si myslím, že to bude stát za to. Možná třeba se dostane do té 10 i hitovka, kterou tady mám já, to je další novinka, skladba americké country zpěvačky Dashi, která se jmenuje Memo. Mimochodem, z vysílání ji znáte určitě, nebo slyšeli jste ji už, a přijde mi hodně sympatická. A kdyby se vám náhodou nelíbila ta novinka, tak určitě můžete dát hlas dalšímu místu, 4. v pořadí, Criss Cross Amsterdam společně s ním, protože to je, oni jsou 3, myslím, že, jestli se nepletu, tak je tam taky Luisa Sonza, ta to natáčela celý na video a tak dále. A můžeme si říct asi tolik. I přesto, že to zní jako jedna osoba, tak je to nizozemské, zase jsme u toho, DJské trio, a musím teda uznat, že jsou relativně hodně úspěšní.

Jenom lehce znovu zopáknu, že 3 písničky z těch desítky, nebo z té první desítky, dneska končí, protože už jsou tady 5 týdnů, to znamená 3 místa se uvolní pro 3 z novinek ze 4. Takže jedna novinka bude mít zjevně asi smůlu. Uvidíme, která z nich to bude, 3 novinky máme za sebou, do té čtvrté se pustíme právě teď, Nia společně s Kalim a skladba, která se jmenuje Dneska doma nebudem. Je to slovenština, takže já se v tom trošičku jako... Já se s tím peru, nicméně

0: Tokrát jsem se fakt jako ráchal. On má velmi takový zajímavý způsob projevu. No, kdybyste to někde viděli nebo na YouTubeku, zadejte si Kali a ono vám to tam určitě vyjede. Takže to je čtvrtá novinka a hned potom si dáme, už to tady vidím, třetí místo. Justy, to je DJka a producentka, ona pochází z Litvy, dlouhodobě žije v Dánsku, spojila vlastně síly s britskou zpěvačkou Sam Harper a vylezla z toho skladba, která se jmenuje Just a Little. A já se tak jako dívám, jestli se vám to líbí, jakože mně se to třeba líbí, tak dneska je to právě jedna z těch tří, která zmizí, to znamená, je tady pátý týden. Já myslím, že víc nemá tak nějak ani cenu, co bych se k tomu jak vyjadřoval, protože už je tady stejně naposledy. A spíš vám za ně můžu poděkovat. Minule třetí, dneska taky třetí.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Je to neuvěřitelný, ale já jsem u tohohle z toho třetího místa dostal šťukačku, to znamená škytavku. A říká se, že se stačí jako nadechnout, zadržet dech, anebo nějaká líbačka, že to určitě přejde. Takhle zadržuju tady dech už asi, no a je to tady, už asi 2 minuty, takže maximálně nějaká líbačka by to spravila, ale vzhledem k tomu, že jsem tady hrát diju sám, tak nevím. No uvidíme, máme před sebou už jenom 2 místa. Ale docela mě to mrzí, protože irští YouTube si zaslouží, abych je jako dal, jak se říká, na vážno. No, nebudu to nějak moc rozehrávat. Vznikli v Dublinu, to asi tak nějak tušíte, slavili 50. 76. roce. A pozor, zjistil jsem, že jejich první zkouška se prý odehrála ve školní kuchyni. Dlouho si říkali feedback, potom si tak říkali the hype, no to bude zajímavý stupík, no. Než definitivně vzniklo jméno U2 a já jsem si vždycky říkal, z čeho Bonovox si vymyslel to svoje umělecké jméno, jo, říkal jsem si, takový cool, jako, asi mu to muselo dát fušku, vůj, co zatím všechno je, a pak jsem zjistil, že to pochází z názvu obchodu s naslouchátky, to se jmenovalo Bonovox, je v Dublinu, kdybyste tam náhodou někdo jel, třeba na něj narazíte, tak budete vědět, podle koho si vlastně Bonovox dal pseudonym. Tak jsme to přeškytali a jdeme na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Tak jsem si to tady očkytal stranou, vyšel jsem si na terásku, nalil jsem do sebe jako za tu chviličku asi půl litr vody, tak mám strach, aby se mi zase nechtěl čůrat. No ale tak snad to zvládnem. Máme před sebou rekapitulaci novinek, ty jsou celkem 4, to bychom mohli dát, jdem na to.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Jan Rux, Slow Dance, to je první novinka, můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz, tam najete na Relaxádu a tam už se vám to všechno objeví a ono vás to tak nějak navede. Nebo můžete dát hlas Madoně, Kylie Minogue, teda těm bych dal hlas já. Pokud máte rádi country, tak je vaše favoritka Daša a Memo. Já jak slyším banjo, tak jsem úplně k neudržení. Bohu, jestli to nemají někde na klávesách, jo, ale já ho tam prostě slyším. Čtvrtá novinka, Nia společně s Kalim, dneska doma nebudem.

0: To je taková muzika ze života, by se dalo říct. No ale jdeme na tu základní desítku, protože tam nám tři skladby vypadly, ale ten zbytek, ten je docela dobrý si zopáknout.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

jak jsem ji pojmenoval, ale tak má úspěch, sice se drží už dvě vydání na 10. místě, ale já si myslím, že její čas teprve přijde. Třeba už zrovna příště, jako uvidíme, www.radio-relax.cz, pomožte Jenny směrem vzhůru. Na 9. Blanka.

0: A ty mám rád, že na to, že z Polska má jednoduchý jméno, takže bych jí určitě hlas dal. Na stupínek výš, na osmičce Victoria Monet. To je zpěvačka, kterou jsem si zařadil do té své vlastní kategorie uspávačka hádů, ale uvidíme, třeba se bude dařit. Mimi Web, 7. místo. A mám ale sympatie, protože jsem na jednom vystoupení, co jsem viděl, ne, že bych na ní byl, ale na YouTubeku, jsem viděl, že ona i při tom vystoupení strašně jako komunikuje s lidma, je fakt vychechtaná, prostě má ten kontakt a to taky dělá hrozně moc. O stupínek výš je Lukas a Steve, All I Know. Mimochodem, tyhle ty dva pánové, to jsou DJové, teda mimochodem, to abyste věděli, ty dokážou udělat neskutečnou show. Kdybych mohl někdy se na ně zajít někam podívat, tak bych šel, a to i přesto, že jsem tak jako společensky, no ne, příliš výrazný, ale na ně bych se mrknout čel. Na pátém místě Adonis, Cherry on Your Cake. Svým způsobem ho obdivuju. Dělá si svoji muziku, jako i ten svůj design na vystoupeních a tak dále, ale jako v normálním civilním životě je celkem jako v pohodě, když ho vidíte. Jednou jsem s ním mluvil, bylo to docela prča. Čtvrté místo, Chris Cross Amsterdam. Vždycky, když to slyším a hlavně čtu Chris Cross, tak si vzpomenu na 90. léta, na ty dva maníky, jak měli všechno v obráceně. Byla to prostě moda. Trojka Justy a Sam Harper, Just a Little. Dneska bohužel naposledy na dvojce U2, Street of Dreams. No a protože nemáme moc času, tak rovnou přejedeme na jedničku, tam je Madonna dnes po druhé, ovšem solově, Danceteria a vzpomínka na klub, kde začínala v 80. letech, to ještě nosila takový ty špičatý podprsenky a byla drobátko mračí, ale dneska je zase zkušenější, má víc peněz, takže prostě jasná volba. Danceteria, dneska první místo, pátý týden. A ještě než si ji pustíme, tak připomeneme, kde hlasovat, www.radio-relax.cz. Je to jenom a jenom na vás, protože na to máte pár dní a to příští vydání může vypadat úplně jinak. Pojďme tedy na úplný vrchol. Relaxády.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: 19 hodin a 2 minuty k tomu.
0: Relax Radio.
1: Zítra oblačno až polojasno, to jsou ty horší zprávy, protože teploty vypadají docela příjemně, 26 až 29 stupňů Celsia. I když máme po Relaxádě, což je hit paráda Relax Rádia, tak bychom si mohli v té další hoďce, to znamená v tom čase, co je před námi, dát nějaký ten relax. Jinak tohle je Mika a zahraju ho už za pár minut, mějte se moc fajn, poslouchejte rádio a já se budu těšit zase zítra, dopoledne, ne, odpoledne po obědě, po 12.
0: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
0: Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. srpna.
0: Tento den roku 1896 byl patentován ciferníkový telefon. Roku 1918 se narodil slavný český herec Václav Voska, zemřel o 64 let později. Stal se rok 1930, když v New Yorku proběhl první úspěšný domácí příjem televizního signálu. Roku 1948 se v Birminghamu narodil rockový zpěvák Robert Plant z legendárních Led Zeppelin. Tamtéž po roce spatřil světlo světa baskytarista Phil Lynott z kapely Thin Lizzy. Roku 1941 se narodil slovenský herec Julius Satinský.
2: Všichni dostanou vysílačky. Heslo si zvolí každý sám.
0: Zemřel v prosinci roku 2002.
2: Nikdo se nebude vracet a nikdo se nebude zbytečně vyčerpávat mluvení.
0: 20. srpna 1944 se narodil indický premiér Rajiv Gandhi. Po třech letech přišel na svět St. Louis člen formace Chicago James Fenko. Ročník 1956 je kytarista Rick Olsen ze skupiny Berlin. 28. 1965 Rolling Stones vydali Satisfaction, nahrávku, se kterou poprvé vyhráli americkou hitparádu. Ve stejný den, ovšem o 8 let později, vypustili do světa další svůj hit, Angie.

Dá odpor. Po 20 letech se u té příležitosti v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace odpůrců komunistického režimu. Tento den už od roku 1971 má narozeniny zpěvák kapely Limp Bizkit Fred Durst. O 9 let později se Reinhold Messner stal prvním mužem, který vystoupil solo na nejvyšší horu světa, Mount Everest.